Učeně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvátit si cizího,

0: Tohle byla další hezká česká písnička ve vysílání Rádia Blaník. Třikrát týdně vyrážíme jakožto blaniští krajanci do terénu, zveme na zajímavá místa a taky zjišťujeme, co se kde děje. Třeba jeskyně na Turoldu. Tak to jsou jeskyně, které jsem navštívil, není to tak dávno, v roli blanického krajánka a vypátral jsem, že tu mají speciální prohlídky. O co se jedná, mi prozradil vedoucí jeskyní, pan Jiří Kolařík.
1: A máme tady pro návštěvníky na léto nachystanou akci a je to každé pondělí od 19 do 20 hodin prohlídka při svíčkách.
0: No, což je dnes pondělí. Takže pokud jste poblíž nebo jste na dovolené v Mikulově, jeskyně na Turoldu a prohlídky při svíčkách, vřele doporučuju. A teď už posílám další hezké české písničky.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: v noci na pondělí očekáváme velkou oblačnost, místy i polojasno, ale přehánky jenom s malou pravděpodobností. Nejnižší teploty naměříme mezi 20 a 15 stupni Celsia na horách kolem 13. V pondělí bude panovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm či přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku se může vyskytnout i bouřka. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě okolo 28 a na horách kolem 16. Tolik Radek Barkman, Rádio Blaník.

spánek. A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

Krásný poslech a ničím nerušenou noc vám od mikrofonu Vlaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je pondělí 27. července, kdy svůj svátek slaví Věroslav, tak přejeme všechno nejlepší. A slaví taky Janek Ledecký, je mu 64 let. Na vteřin pár se vzdá, tak blahopřejeme. Pojďme ještě do minulosti, třeba do roku 1952, kdy Emil Zátopek získal na olympijských hrách v Helsinkách zlatou medaili v maratonu. Byla to v pořadí třetí zlatá na stejné olympiádě. A ještě třeba rok 1983, tehdy americká zpěvačka Madonna vydala své první album s názvem Madonna. Tolik tedy pohled do kalendáře a do minulosti a teď už vám zase hrajeme hezky česky.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Až mi jednou vyrazí z nebeskýho depa černý vlak a naloží mi na vagóny

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše tělo.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: počasí.
1: V noci na pondělí očekáváme velkou oblačnost, místy i polojasno, ale přehánky jenom s malou pravděpodobností. Nejnižší teploty naměříme mezi 20 a 15 stupni Celsia na horách kolem 13. V pondělí bude panovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm či přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku se může vyskytnout i bouřka. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě okolo 28 a na horách kolem 16. Tolik Radek Barkman, Rádio Blaník.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník s Plastou Suchem. No a nezapomeňte, že i dnes mezi 5. a 6. vám budeme hrát jenom hezky česky celých 60 minut. Dnes si to užijeme spolu, protože kolega Martin Císař vyrazil na dovolenou. Tak nezapomeňte poslouchat. Teď je 14 dní. Hodina hezky česky mezi 5. a 6. bude v režii Vlasty Suka. Těšte se na to a těšte se na další pohrovky, které pro vás chystám právě teď.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.

0: neočekávané události.
1: Přeji vám hezký den. Je pondělí 27. července, svátek má Miroslav a před námi jsou očekávané události. Prezident republiky Petr Pavel jmenuje předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a soudce obecných soudů České republiky. Slavnost začíná ve 3 hodiny odpoledne. Nejvyšší kontrolní úřad zveřejní výsledky kontroly závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokračuje soud s Tomášem Hulešem a Davidem Gorolim obžalovanými z vraždy. Podle obžaloby mezi listopadem 2022 až lednem 2023 v Plzni úmyslně usmrtili muže. Jeho tělo následně znetvořili a části hodili do řeky Berounky. Začíná vodnický festival Pohádkový chlum. Přehlídka divadelní her, pohádek a soutěží potrvá do pátka 31. července. Zoo Dvůr Králové nad Labem pokračují tzv. Africké dny. Jejich součástí bude regionální tržiště, vystoupení hudebníků a tanečníků nebo dokonce africká gastronomie. To byly očekávané události. Hezký den přeje Radek Barkman, Rádio Blaník.

0: Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
1: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
2: Dobré ráno, i na začátku nového pracovního týdne posloucháte Radio Blaník a teď je ten nejvyšší čas na hodinu plnou českých písniček.
3: Vlasta Suk na Radio Blaník.
2: Ano, následujících 14 dní si ranní hodinku, kdy vám hrajeme jenom hezky česky, užijeme spolu, protože kolega Martin Císař vyrazil na dovolenou. Teď mezi 5. a 6. pro vás máme například Michala Tučného, taky Poutníky, Dáme si panenku, nebo zaspívá Iveta Bartošová O lásce. No a za chvíli vám taky připomenu, jak si od nás můžete vyhrát tu obří 7,5-kilovou šunku na kosti. Tak vám přeji, dobré ráno.
3: Hezky česky na Blaníku.

0: zpět. K single X a písnička, která se stále drží v české desítce. To byl Puberťák. Posloucháte Radio Blaník a děláte dobře, protože teď vám připomenu, jak se zapojit do velké letní hry o perfektní grilovačku. Až do konce prázdnina vám můžeme přivést tu velkou 7,5-kilovou šunku na kosti zdarma. Máme jich pro vás ještě spoustu. Už jsme s ní vyrazili například do Brna, taky do Moravského Krumlova nebo na Vysočinu, kde se radovala posluchačka Lucka z Golčova Jeníkova.
1: Vy jste zkusila přihlásit se a ono to vyšlo. A my jsme vám dneska přivezli šunku. Co tomu říkáte?
2: No, že to je super.
1: Tak to vypadá na krásnou sobotní party.
2: Je to možný, asi jo.
1: Co to pro vás znamená vlastně takhle vyhrát? Vyhráváte často?
2: Ne, teď je to úplně poprvý a jsem z toho úplně nervózní a mám velkou radost.
0: Taky jsme vyrazili do západních Čech či do středních Čech. No a v sobotu? To se můžu objevit třeba u vás. Jak na to? Přihlaste se do klubu posluchačů Rádia Blaník jednoduše přes webovou stránku radioblaník.cz a tam se do hry jednoduše zaregistrujete. Napíšete nám pak, kde a jak si užíváte léto s Blaníkem, kde nás posloucháte, a pak už je to o štěstí. Ale jak se říká, štěstí přeje připravený. Tohle jsou Poutníci s panenkou a za chvíli si dáme i skupinu Katapult.
3: Připomeňte si rok vašeho života.
4: Každý všední den v 9.

0: Skupina Katapult a písnička Až ve vysílání Rádia Blaník. Máme pondělí 27. července, kdy svůj svátek slaví v Jaroslav a narozeniny má báječný český zpěvák Janek Ledecký.
1: Na vteřin pár se vzdá a stoupá.
0: Je mu 64 let. Mimochodem, Janek je jedním z těch, kdo si s námi užívá letní koncerty. Už teď mohu slíbit, že ho uslyšíte v Chomutově, Tišňově, Prostějově a Čáslavi. Další podrobnosti o našich letních koncertech najdete na webu radioblanik.cz. Za chvíli pro vás čerstvé zprávy a hezky česky, třeba Michal Tučný. Já vám přeju dobré ráno.
2: Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
3: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
4: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
5: Na co?
4: Na naši fotovoltaiku.
5: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
4: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
5: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
4: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
5: A kdo se o to postará?
4: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
5: Tak to máme jasno.
6: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Na pláži u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: světy, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek do výdejních boxů. Prezident Petr Pavel dnes jmenuje do funkce novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a také nové soudce. Z 15 navržených kandidátů je 11 žen. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, někdejšímu rektorovi Pražské akademie výtvarných umění a bývalému řediteli Národní galerie bylo 86 let. A policie v Berlíně potvrdila, že zastřelila muže, který je podezřelý ze sobotního útoku na průvod hrdosti, kdy zemřela jedna žena a další desítky lidí jsou zranění. Tolik první dnešní zprávy, ještě přidám informace o počasí. Dnešek má být nejchladnější a nejdeštivější den týdne. Bude střídavě oblačno a polojasno, příjemně větrno a od severozápadu se postupně přidají přehánky. Naměříme 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách kolem 16 stupňů. Tolik o počasí a pohodový vstup do nového týdne přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník.

tohle byla další hezká česká pro vás. Michal Tučný a báječná ženská na Blaníku. V hodině, kdy vám hrajeme jenom hezky česky. Máme léto, k létu patří i tropické teploty, ovšem možná si řeknete, čeho je moc, toho je příliš. A představte si, že v tento den 27. července v roce 1983 u nás padl teplotní rekord za celou dobu sledování teploty. Tehdy v Praze u Hřiněvsi meteorologové naměřili 40,2 stupně Celsia. Rekord byl překonán v roce 2012, kdy bylo v Dobřichovicích naměřeno ještě o něco víc. 40,4 stupně Celsia. No, ono není vyloučeno, že nějaký ten rekord padne i v tomto týdnu. Meteorologové totiž ty 40 slibují. Nevylučují je, takhle bych to řekl správně. Ostatně další podrobnosti se dozvíte přímo od nich. Počasí rozebíráme každé ráno. Takže už dnes v dobrém ránu se opět spojíme s meteorology a ti nám řeknou, jak to bude vypadat. Dobré ráno odstartuje už za chvíli a na vás se těší kolega Jirka Frélich s Adélou Zahradníčkovou. Tak si to užijte a vlastně se k vám přeje krásný den.

0: to navíc znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
1: Zazní může kdykoliv.
0: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
1: Zavolejte na 800 109 109
0: a buďte ve hře.
1: Slunce dál svítí.
0: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
2: Pohodové České rádio.

0: Krásné ráno, Víťa Vávra a Citronová holka, za 5 minut bude 6, dnes ještě Jirka Frejlich a Adéla Zahradničková, zítra už Petr Slíva, no ale po 6. třeba František Nedvěd.
1: Kočovní herci tu jsou, má ty kvetou.
0: Taky skupina Krištof. A nebo Janek Ledecký. Janek Ledecký, který zrovna dnes slaví svoje narozeniny, tak se těšte taky na jeho písničku, ale přejeme hlavně hezké ráno. Blaník hraje hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: My, Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Živé vysílání.
2: Speciální webová rádia.
1: Rozhovory s moderátory.
2: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
1: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
2: Tak ať se vám hezky sleduje,
1: čte
2: i poslouchá.
1: Radio Blaník, počasí.
2: Radio Blaník. Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes většinou oblačno, postupně na většině území se objeví občasný déšť nebo přehánky, výjimečně mohou přijít také bouřky. K večeru budou srážky ustávat, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Toliko počasí a teď Hanka a zprávy.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Vláda chystá revoluci SPZ-ek. Přebytek mléka tlačí jeho cenu dolů. Všechny víkendové požáry hasiči zlikvidovali.
2: Rádio Blaník.
3: Hezké ráno u zpráv přeje Hanka Koterová. Registrační značky by nemusely zůstávat navždy spojené s jedním vozidlem. Ministerstvo dopravy chystá změnu, která umožní jejich přenos mezi auty. Navíc by se vše mělo dát vyřídit i z domova. Novelu zákona o silničním provozu dnes projedná vláda a platit by mohla od poloviny příštího roku. Litr mléka je v obchodech levnější než balená voda. Přebytek v Evropě tlačí ceny dolů a nutí zemědělce prodávat některé produkty se ztrátou. V akcích je mléko k dostání i za 6 korun. A to podle chovatelů i mlékáren nepokryje ani náklady na výrobu. Prázdniny jsou zhruba v polovině. Pražské městské části jsou připravené i letos sociálně slabším rodinám pomoct se začátkem školního roku. Například Praha 6 pořádá sbírku školních potřeb. Víc řekne mluvčí radnice Marek Zeman.
4: Hlavním cílem projektu je vedle finanční pomoci rodinám také šetrnost k životnímu prostředí a snaha smysluplně využít aktovky a další školní pomůcky, které již někde splnily svoji funkci, ale jinde mohou ještě udělat radost a posloužit dál.
3: A Praha 2 na školní potřeby finančně přispěje 1500 na dítě a potřebným přidá až 2500 i na kroužky. Hasiči měli o víkendu několik výjezdů. Na západě Čech hořelo v lese u Velhartic na Klatovsku a Uhlinek na Karlovarsku a pak i Skládka u Plzně. V Královéhradeckém kraji zasahovali u požáru lesa na okraji Náchoda a na Rychnovsku chytlo pole s obilím. Vše dohasili a ráno předají majitelům. Tolik zprávy a na Blaníku startuje Dobré ráno dnes s Jirkou Frélichem.
5: Krásné ráno. Krásné ráno, za chvíli vás pozdraví taky Adela Zahradníčková. Já vám přeji, abyste vstali hlavně tou pravou nohou. Za minutu bude 6, je pondělí 27. července, den, kdy se taky Petr Slíva vrací ze svého 3týdenního putování. Zítra už vás pozdraví tady od mikrofonu Rádia Blaník. Dnešní ráno tady budeme spolu a myslím si, že je taky čas spustit si první písničku po 6. Je to Petr Kotwald a Milujem se čím dál víc a přeji hlavně, abyste vstali do tohoto týdne, kdy zároveň máme dnes docela deštivo, ale hlavně je to nejchladnější den celého týdne a nejdeštivější, tak abyste vstali tou pravou nohou.

0: určitě to nebylo tak, že by se nesnažili. Prostě říkám, na začátek té sezóny ty první zápasy jsou vždycky o tom, jakým způsobem ta nervozita na koho působí. Bylo to derby, pro někoho to byly první zápasy, ale za mě velice dobrý výkony.
1: Pardubický trenér Jan Trousel. Kdo fandil například Slavii a Spartě, tak se taky dočkal zápasu. Ovšem ten výsledek byl úplně jiný pro Spartu i pro Slavii. Slavie krásně a s přehledem porazila svého soupeře 5-1, konkrétně Slovácko. No a naopak Sparta, ta přijela do Brna. Zbrojovka Brno porazila Spartu 3-1 na úvod ligového zápasu, který byl v sobotu. No co se týká dalších zápasů, tak poslední utkání toho prvního kola nás čeká dnes v 18 hodin. Nováček Artis Brno přivítá mladou Boleslav doma. To taky bude pro Brňáky velký svátek. Tak zdravíme nejenom Brno, zdravíme nejenom mladou Boleslav, ale všechny, kteří fandíte třeba taky v fotbalu tomu českému. Tady je Meky Žbirka a písnička 22 dní. Přejeme krásné ráno, vstáváte s Blaníkem. My vám hrajeme hezky česky za chvíli, skupina Krištof a Obchodník s deštěm. A teď slibovaný Meky Žbirka.

0: Meky Špirka, písnička 22 dní, hezké pondělí, za 3 minuty čtvrt na 7 je tady první dnešní ranní sluníčko.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Přeji vám krásné pondělí a jak bude vypadat nejen to pondělí z hlediska počasí, tak to probereme s Ivetou Krátkovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Hezké dobré ráno. Aktuálně máme hodně oblačnosti, převažuje oblačno je zataženo, ale v jižní polovině našeho území tam je místy i polojasno a teploty se nejčastěji pohybují od 15 do 20 stupňů Celsia, takže poměrně teplé ráno, ale od severozápadu už nás ovlivňuje studená fronta, to znamená, že v Karlovarském a Plzeňském kraji, tam jsou aktuálně místa, kde je kolem 13 stupňů. A právě od severozápadu

0: západu nám také prší, aktuálně zejména ve Středočeském kraji, v Libereckém kraji a také na jihozápadě Čech.
1: Jak bude vypadat zbytek dne?
0: Tak dnešní den má taková tři nej. Bude největrnější, nejchladnější a také nejdeštivější z celého týdne. Proto bude proměnlivá oblačnost, od severozápadu právě očekáváme místy občasný déšť nebo přehánky a odpoledne postupně tedy na Moravě také je možnost bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maximální teploty dnes 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 stupňů a vítr bude přes den čerstvý a místy v nárazech bude dosahovat až 55 km za hodinu.
1: Když bude dnes ten den plný nej, jak bude vypadat zbytek týdne?
0: Tak zbytek týdne postupně se nám bude oteplovat a také bude převažovat slunečné počasí. Už zítra maximální teploty do 30 stupňů Celsia a postupně v závěru týdne v pátek by teploty měly dosahovat až 39 stupňů. A na obloze bude jasno nebo skoro jasno, jen v pátek v odpoledních hodinách čekáme možnost přehánky. Jinak ten celý týden by měl být téměř bez srážek.
1: Mockrát vám děkuju a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Tak přejeme krásné ráno, děkujeme za počasí. Ano, nejdeštivější a nejchladnější den z celého týdne právě dnes, tak abyste to opravdu věděli, že dnes bude pršet. Tak tady je obchodník s deštěm a skupina Krištof a my vám přejeme krásné, asi i deštivé pondělí. Hezký den, abyste vstali pravou nohou, to přejeme z Blaníku. Hrajeme si hezky česky.

0: Na 20 minut. Hezké ráno, my vás zdravíme s Adélkou Zahradníčkovou. Adélko, moc krásně smrkáš dneska při pondělku.
1: Děkuji.
0: Já taky, Jirko,
1: že taky a zatím teda...
0: Já se snažím, já jsem si říkal, musím se omluvit Adélce, já jsem jak slon od rána. Ne, přijde Adélka a,
1: taky.
0: A smrká teda
1: dva
0: jako opravdu dva sloni. Co jsi dělala?
1: No já vlastně nevím, mě začalo v pátek nějak trošku škrábat v krku, nevím, jestli to mám z klimatizace, nebo jsem někde prochladla, ale vlastně se to přes ten víkend tak spravilo zvláštně a teď už mám jenom rýmu, já vždycky říkám, jsem alergická na ráno, když mám takhle rýmu po
0: ráno. No to jsou věci, no tak máme to stejně, protože já jsem taky v pátek nějaké škrábání v krku, asi to tady létá všude kolem, ale dneska teda už jenom rýma. Jak slon. Tak vám přejeme krásné ráno, možná to máte podobně. Hezké pondělí, dnešní den bude tedy deštivý, nejchladnější celého týdne a pak každý den o trošku více a k víkendu 40-stupňové teploty možná někde mají padnout. Padnou 40, nekoukej na mě, mě už 40 bylo. Adélko, nesměj se, to by ještě 40 je daleko, hele.
1: To je pravda. Tak. Ale bude jednou.
0: Třeba. Tak hezké ráno. Rádio Blaník.
2: Sluníčkové léto.
3: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
3: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
2: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
3: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
7: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
8: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
9: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou. Natisknu levně.cz. Klidně hned přes telefon.
8: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
10: Tisknu levně.cz.
11: Náplně hned. Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
12: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
11: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
12: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
11: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
12: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
11: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
12: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
13: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky na Blaníku.
1: Ráno.

0: Pěkné ráno vám přeje Hanka Koterová. České dráhy plánují v letošním roce investovat do vozového parku až 20 miliard korun. S některými staršími a nepotřebnými vozidly se dopravce rozloučí. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. O víkendu může být až 40 stupňů. Škod způsobených vlky letos v prvním pololetí v Libereckém kraji výrazně ubylo. Chovatelé zřejmě svá stáda lépe chrání. Hasiči zasahovali u požáru v restauraci v Hodoníně. Chytla fritéza. Přibližně 35 lidí museli evakuovat a jednu ženu, která se nadýchala kouře, předali záchranářům. Tolik krátké zprávy, další už za půl hodiny.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Dobré ráno všem, za 2,5 minuty bude 6:30 a Adélka se protahuje, to by to jde při pondělku se protahovat.
3: Děkuji.
2: Tak dneska má narozeniny, schválně jestli uhodneš, doktor práv.
3: Těch je.
2: Zpívající doktor práv a Jahelka to nebude?
3: Tak to bude Janek Ledecký.
2: Janek Ledecký, je to tak, ano. Titul JUDr si prý udělal, protože aby na něj rodiče byli pyšní. No, říkal mi to svého času na Blaníku.
4: A to jsem si udělal kvůli tomu, že když jsem od státnic rovnou odjel se Žentourem, což bylo v té sestavě tenkrát ještě s Davidem Kolerem, tak jsme odjeli někam na turné na Moravu, tak rodiče z toho byli takový jako trochu rozpačitý a tak jsem si říkal, no tak ať mají radost, tak si udělal ještě ten titul, který jsem si udělal a já ho nepoužívám samozřejmě, ale kde teda to jako používají, totiž doktoři si na to potrpí.
2: Ano.
4: Takže já vždycky, když jsem v čekárně u doktora, u zubaře, tak vyleze ta sestřička a říká, pane doktore, a dívá se mým směrem a já se otočím, jestli za mnou nějaký doktor nebo tak. Takže na to je to dobrý. A potom, když mě zastaví policajti.
1: Pohodové české rádio.
2: Dnešní oslavenec, doktor práv, ano, Janek Ledecký, který dnes slaví 64. narozeniny, přejeme všechno nejlepší, hezké ráno. Za chvíli Dan Rumpík, který pohledne do kalendáře, kdo tento týden slaví kromě Janka Ledeckého. My vám přejeme krásné pondělí za minutu 6:30.

0: Jablíčka právě teď. Janka Ledeckého jistě zmíní také Dan Rumpík. Jsou tady dnešní slavné tváře z kalendáře.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Krásný dobrý den, je tady další prázdninové pondělí a na Blaníku samozřejmě nemůže chybět přehled zajímavých hudebních výročí. Právě dnes je rovných 64 let zpěvákovi a hudebníkovi Jankovi Ledeckému. Tak milý Janku, už teď přejeme všechno jen to nejlepší. Zítra oslaví své 72. narozeniny zpěvák, hudebník a politik Michal Kocáb.
3: Cizí ženou v cizím pokoji, někdy jsem ve své kůži.
2: Zítří můžete spolu s námi zavzpomínat na zpěváka Petra Sepešiho. Bude to už neuvěřitelných 41 let, co náhle odešel do hudebního nebe.
4: Ten, kdy nejsem tím, do sluchátek prázdno pouští.
2: V sobotu si připomeneme už 45 let ode dne, kdy začal vysílat první televizní hudební kanál, americká MTV. Jen dodejme, že tahle písnička tehdy vysílání MTV odstartovala. Přátelé a kamarádi, pro dnešek je to vše. Přeji vám pohodový týden a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Krásné pondělí přejeme taky s Adélkou a tady je Katy Perry a písnička Hot and Cold. 4 minuty po půl sedmé.

0: Petr Naď a písnička Chráň svoje bláznovstva. Krásné ráno, hezké pondělí. Má Adélka nějaké bláznovstvo?
1: Já, no určitě, určitě, ale teď
0: jak si... Jak se to řekne slovensky? Bláznovstvo?
1: Takhle. Bláznovstvo? Nějaké moje bláznovstvo? No.
0: Dneska smrká jako slovno.
1: To je pravda, to je pravda.
0: Tak jo, přes víkend nějaký moribundus. Jaké bude počasí, to nám taky prozradí Adélka.
2: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
1: Je to tak, to je moje specialita jakožto blanického sluníčka. Pojďme se podívat na aktuální teploty, pokud právě vstáváte a nevíte, co na sebe. České Budějovice už teď hlásí 21 stupňů Celsia, Praha 18, nejchladněji tradičně na západě, Karlovy Vary a Plzeň schodně 16 stupňů. Naopak na východě tady se teploty pohybují ve většině měst okolo 20 stupňů Celsia. Ty teploty ale nebudou příliš stoupat. V maximech můžou mít dnes 20 až 25, na jižní Moravě může být až 28. Bude proměnlivá oblačnost a od severozápadu se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Dopoledne a zkraje odpoledne, zejména na Moravě a ve Slezsku, ojediněle počítejte i s bouřkami. Den tedy bude hodně oblačný, větrný a bude pršet.
0: Tak ale od zítřka se začne oteplovat venku, bude krásně a k víkendu se dočkáme opravdu pravého až tropického léta.
2: Rádio Blaník.
0: Dneska tedy před námi deštivý den a taky za chvíli František Nedvěd a písnička Kočovní herci. Hezké ráno.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Toto je.
10: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.

0: To jsou Smoky, hezké ráno, krásné pondělí. No Adelko, otázka na tebe, jaký jsi měla víkend takový s kapesníkem?
1: Ani ne, já jsem měla vlastně docela rodinný víkend.
0: Aha.
1: Já jsem byla u dědy mého přítele vlastně oba dva dny a v sobotu večer jsme ještě měli krásnou rodinnou večeři a to bylo takové krásné, to byl takový krásný chaos organizovaný, bych řekla, protože jsme byli v restauraci a měli jsme tam, já jsem měla maminku, tatínka, ségru, pětiměsíční miminko a dva pejsky.
0: Hezky.
1: Takže to byl opravdu takový zmatek, ale bylo to moc hezké. Co tvůj víkend, Jirko?
0: No tak já se musím přiznat, že po rádiu jsem si vyzkoušel takhle, jak to vypadá, když se jde večer do zoo, protože po 17. hodině pražská zoo nabízí vstup za pouhou 100 korun. Víš, až do 7 hodin do večera tam mají otevřená všechna ta různá místa, kam můžeš vejít dovnitř. V 7 večer už se to uzavře, ale zvířátka venku ještě jsou. Takže do 9 do večera tam můžeš být za tu stovku. 4 hodiny, paráda. No ale hlavně dva zážitky. Lora, papoušek. Skoro okolností australský papoušek, tam je taková velká voliera. Tam vejdeš a můžeš pozorovat papoušky. To horší je, že zvířátek se nemáš dotýkat. Ale co, když se dotýkají tebe? Hmm. Tak normálně papoušek Lora mě a dalším návštěvníkům přistál ve vlasech a asi si chtěl postavit hnízdo. Takže takový jeden zážitek. No a druhý zážitek, já už jsem začal trošku pšíkat a kašlat a tak dále a posmrkávat a tam je psoun prériový.
1: Mm-hmm.
0: Tam to je taková větší krysa, hlodavec, který žije v Americe. No ale ten hlodavec, hlavně když se cítí v ohrožení, tak je jeden na stráži, něco jako surikata, jeden na stráži a sleduje, co se děje. A když se něco děje, začne tak jako poštěkávat, proto je to psoun. A kdykoliv já jsem zakašlal, tak tomu zvířátku se to asi líbilo a okamžitě kašlal se mnou.
1: To je hezké, jo, to je hezké.
0: Já tady mám i nahrávku. Mně se to tak jako líbilo, že jsem zase zakašlal. Hele, a odpověď byla hned. Tak to není ono, tohle. Jo?
1: To zní jako, že se směje.
0: Ano, on se mi smál. Normálně se mi to zvířátko smálo, to jsou věci. Tak Martin Maxa, ráno v ulicích, ať je to vaše ráno, tak je hezké pondělí 27.

0: krásné ráno přejeme z Blaníku po 7. hodině Divoký byl. To je to tvoje malobá. A taky Helena Vondráčková. Skupina Jelen a Magdalena. Dobré ráno, vstáváte s Blaníkem, děkujeme za to. Blaník hraje hezky česky celé léto. Radio Blaník.
1: Nejlepší čas na Shakespeara je právě teď. Tento týden hrajeme dvě absolutní klasiky. Otelo a Zkrocení zlé ženy. Letní shakespearovské slavnosti Ostrava.
2: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
3: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
4: Máte doma solární elektrárnu?
5: Tak pozor! Radio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
6: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
5: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
4: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
5: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
6: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
5: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Blaník, počasí.
7: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnešní obloha většinou oblačná. Postupně se na většině území objeví občasný déšť nebo přehánky. Výjimečně očekáváme také bouřky. Během večera budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
7: Na dálnici D1 na 362. kilometru směrem na Ostravu stojí porouchané auto, místem projíždějí to opatrně. Na Zlínsku u Otrokovic ve směru na Machovou zasahují záchranné složky u havárie osobního auta, které narazilo do stromu. I tady projíždějte opatrně. A komplikace vás potkají také na Frýdecko-Místecku v Jablunkově v ulici Plukovníka Velebnovského. Tady je uzavřena silnice z důvodu prací na vozovce. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už zprávy a Hanka.
12: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
13: Důchodci dostanou navíc 300. Karlovarský kraj láká mladé lékaře na venkov. Kouř z požáru ve Francii a Španělsku se dostal nad Česko. Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Průměrný důchod by mohl vzrůst zhruba o 300 korun měsíčně. Všem penzistům by přitom měl stát od příštího ledna přidat stejně. Půjde o nejmenší nárůst za posledních 10 let. Premiér ale naznačil, že by v budoucnu vláda mohla vyplatit důchodcům i mimořádnou jednorázovou penzi. Karlovarský kraj chce přivést mladé lékaře do menších obcí. Podpoří proto odborné praxe studentů medicíny přímo ve venkovských ordinacích. A co si během nich budoucí doktoři vyzkouší, přiblíží za hejtmanství Jana Boučková.
14: Studenti si během praxe vyzkouší nejen práci s moderními diagnostickými přístroji, ale také pestrost a samostatnost, kterou práce venkovského praktického lékaře nabízí. Právě osobní zkušenosti má motivovat k tomu, aby se po dokončení studia do regionu vrátili a našli zde své profesní uplatnění.
13: Kraj přispěje za každou praxi studentovi i ordinaci 1000 korun za každý absolvovaný den. Nepřehledný přechod u mateřské školky v Horní Stropnici na Českobudějovicku se dočká lepšího značení. Rodiče po obci dlouhodobě požadují úpravu místa, kudy denně projíždějí desítky kamionů naložených dřevem. Sepsali kvůli tomu i petici. Starosta obce sliboval bezpečnější přechod už na začátku školního roku. Francie dál bojuje s požáry, plameny se šíří od pobřeží směrem do vnitrozemí a kritická situace je stále i ve Španělsku. V sobotu ráno meteorologické přístroje zaznamenaly dokonce nad územím Česka kouř z Francie a Španělska. Zvýšená koncentrace zplodin ale podle odborníků tady nehrozí. Tolik zprávy a na Blaníku pokračuje Jirka s Adel.
0: Dobré ráno všem, Adelka se protahuje, ty jsi veliká. Jak máš 1,50 m, víš? Hezké ráno.
9: Tak když dám nahoru ruce,
0: tak máš ráze víc jak já. Mimochodem, znáš S tebou mě baví svět
9: no,
0: film?
9: Jasně.
0: No jasně, komedie století. Víš, jak je to s tím hadem? Já bych chtěl být hadem. Neznáš?
9: Tak tuhle hlášku teda ne.
0: Počkej.
9: Já si pamatuju Kadi Budky, výborně.
0: Počkej, tady to ti najdu.
15: Michale, já bych chtěl být hadem.
16: Proč hadem?
15: Protože
0: No, krásný nápad, že? Tě čeká dovolená.
9: To je krásné.
0: Máš první hlášku na dovolenou. Hezké ráno všem, 7 hodin právě teď.
5: Rádio Blaník. Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Tady je písnička z filmu S tebou mě baví svět, Helena Vondráčková, hrajeme si hezky česky. Neboj se.

Písnička Patříme k sobě, to byste koukali o víkendu. Na otázku, co vás potěšilo, byla spousta SMSek, že vás potěšila Olga Lounová, která byla v Mariánských lázních v pátek na kolonádě na letním koncertě Rádia Blaník. Ona, Olga, zpívá i v naší písničce Slunce dál svítí.

0: Budeme hrát Slunce dál svítí, koukám, že to přijde brzy, nebudeme napovídat dál, ale Adélko, ty bys věděla, kdo pak zpívá v ukázce?
1: Já tuším, že to byl Jindra Polák.
0: No Jindra Polák, no jasně, ze skupiny Jelen, Noid Barta tam totiž vůbec není. To je dobré se podívat aspoň, kdo tam zpívá v té písničce. Na stránkách Rádia Blaník to máme, je to jednoduché vyhledat, takže to asi stačí jako nápověda. Podívejte se, je tam několik ženských jmen, několik jmen pánů, ale rozhodně tam není Noid Barta. Ale můžete to zkusit příště s Gotem, ten tam taky není. Tak, a držím palce, ve hře už je tedy 10 000 korun.
2: Slunce dál svítí.
3: Sluníčkové léto na Blaníku. Na Blaníku.
0: Teď už One More Time a písnička Highland a za chvíli počasí. Nám za oknem teda prší docela fest, že Adélko?
1: Je to tak a fouká hlavně.
0: Ty jsi na nás otevřela okno, aby jsme měli čerstvý vzduch, aby se nám ještě lépe vysílalo, tak vám přejeme hlavně krásné ráno. Pokud máte rádi chladnější počasí, využijte toho dnešního dne, kdy venku se teploty mají dostat maximálně na 25, na Jižní Moravě asi na 27, ale víc prozradí Adélka. Za pár minut, tak krásné pondělí a vstupte do toho dnešního dne pravou nohou jako my.

0: One More Time a písnička Highland na Blaníku za minutu čtvrt na osm. Pojďme se podívat na naše blanické sluníčko. Necháme to zpívat One More Time a teď už dáme počasí.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Krásné ráno vám přeje vaše blanické sluníčko. Podíváme se spolu na počasí, ale nebudu na to sama. Jak to vypadá aktuálně, prozradí Iveta Kodátková z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
3: Hezké dobré ráno. Aktuálně máme hodně oblačnosti, převažuje oblačno, je zataženo, ale v jižní polovině našeho území tam je místy i polojasno a teploty se nejčastěji pohybují od 15 do 20 stupňů Celsia, takže poměrně teplé ráno, ale od severozápadu už nás ovlivňuje studená fronta, to znamená, že v Karlovarském a Plzeňském kraji tam jsou aktuálně místa, kde je kolem 13 stupňů. A právě od severozápadu nám také prší aktuálně zejména ve Středočeském kraji, v Libereckém kraji a také na jihozápadě Čech.
2: Ty teploty už moc neporostou, v maximech může být dnes až 25, na jižní Moravě 28 a na horách okolo 16, jinak ale vydrží proměnlivá oblačnost, počítejte s deštěm a na Moravě a ve Slezsku počítejte ojediněle i s přehánkami. Později bude ale k večeru oblačnosti ubývat, no a ten zbytek dnes se ponese v o dost teplejším duchu.
0: No každopádně nejchladnější den celého týdne bude právě dnes.
1: Rádio Blaník.
0: A pro Slováky to platí taky, stejně jako zpívá slovenská skupina Elán Od Tatier k Dunaju.

0: Taylor Swift právě teď na Blaníku.
1: Brzda plyn na rádiu Blaník.
0: Tak už brzy začne naše soutěž, konkrétně jak jste zvyklí, o 8:30 budete moci vyhrát tank kartu Easy v hodnotě 5000 korun zdarma, se kterou můžete na čerpacích stanicích Orlen natankovat kvalitní paliva se slevou a navíc ochutnat osvěžující letní nápoje nebo gastronovinky, jako jsou rozpečené sendviče nebo vepřový hoisin burger. No a každopádně můžete se přihlásit do hry. Jak to prozradí Adelka?
2: Stačí, když nám napíšete své celé jméno a město nebo obec, kde bydlíte a pošlete nám to všechno v SMS-ce na číslo 600 318 118 a možná vám právě už v té příští hodině zavoláme a budete ve hře.
0: Tak držím palce.
1: Brzda plyn na rádiu Blaník. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
0: Na Blaníku za chvíli Jelen a písnička Magdalena. 9.30 pondělí se tam sice zpívá, ale je 7.24 a přejeme krásné ráno. Rádio Blaník.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
5: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
6: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
1: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
7: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
1: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportál.cz a v divadle Hibernia.
8: Milí Čeladňané, i vy přespolní. Náš rodinný festival Ladná Čeladná otevře se brány v areálu základní školy v pátek 31. července ve 14 hodin a v sobotu 1. srpna se o půlnoci rozloučíme. Kateřina Marie Tichá, Olympik, Kirchner, Langerová, Rufus Miller, Čadek, Nová stopa, I love you, honey bunny a spousta dalších interpretů a uskupení jsou ti, kteří vás budou po celé dva dny opravdu bavit. Tak neseďte doma a přijďte si společně užít muziku, zábavu a léto. Pavol Lukša, starosta.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Fotky z našich akcí.
2: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
0: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz. Za volantem.
3: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Komplikace vás potkají na dálnici D1 na 362. kilometru směrem na Ostravu. Tady stojí porouchané auto. Místem projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozor si taky dejte na příjezdu do Přerova ve směru od Lipníka nad Bečvou, kde budou probíhat na krajnici práce údržby. A pozor také na Novojičínsku u Hůrky ve směru na Vlčnov. I tady budou probíhat práce na silnici. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už zprávy a Hanka.
4: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
5: Blaník. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Mám pro vás stručný přehled informací. Kontrolní výbor na pražském magistrátu svolal mimořádné zasedání. Děje se tak po policejním zásahu z minulého týdne, kdy kriminalisté obvinili 6 lidí a 2 firmy. Opravený Vonkův most přes Labe v Pardubicích se vrací do plného provozu. Jedna z nejdůležitějších dopravních tepen ve městě prošla rekonstrukcí za 235 milionů. Při horské túře u hornorakouského Hinterstoderu zemřela 47-letá česká turistka. Záchranáři po ženě začali pátrat poté, co nedorazila do horské chaty, kde měla rezervovaný nocleh a její sestra se jí nemohla dovolat. Nejlepší český biker Ondřej Cink vynechá mistrovství Evropy. Osminásobný mistr republiky dá přednost přípravě na světový šampionát, který se jede koncem srpna v Itálii. Tolik stručný přehled a teď zpátky k písničkám.
6: Dobré ráno, Radio Blaník.
7: Krásné dobré ráno, za minutu bude 7:30, máme pondělí 27. července, tak mám pocit, Adelko, že nám ty prázdniny nějak pomalu utíkají.
8: No to rozhodně, už jsme v půlce.
7: Půlka, no zažila jsi něco pěkného, nebo spíš čekáš, že v srpnu bude více dovolené?
8: No já tu dovolenou budu mít spíš až na podzim, já jsem se rozhodla, že si budu užívat české léto, takže jsou to takové krásné střípky.
7: Je, krásné střípky vypadají jak?
8: Tak třeba samozběr jahod, pečení, cachtání se u mých rodičů doma ve Vířivce. No takové ty krásné letní aktivity.
7: No vidíte to, taková je naše Adélka, my vám přejeme krásné pondělí. Pokud právě teď míříte do práce, tak si nestěžujte, že jdete v létě, protože venku dneska je opravdu deštivo.
0: Pohodové české rádio.
7: Ale léto se přihlásí o slovo zase v dalších dnech. Do konce týdne má být neuvěřitelných 40 stupňů místy. Teď je len.

Jelen, písnička Magdalena, 9.30 pondělí se tam sice zpívá, ano, ale čas je trošku jiný, už dokonce 7.33. Přejeme krásné ráno při pondělku. No a míříme taky na České dráhy, protože České dráhy přichystaly takovou novinku. Modernizace železnice, ta je v plném proudu. Vlaky, které vyrazí na trať, tak budou mít také nové vozy a nové vlaky nám představí teď taky mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský, ale ty vlaky já si myslím, že musíme dohledat, protože ten zvuk tady prostě nevidím. Nevadí. Aspoň víte, co přijde za chvíli, teď ABBA a Tiki Chance on Me.

0: ABBA a písnička Take a Chance on Me, jak jsem slíbil, tak České dráhy hodlají investovat do nového vozového parku až 20 miliard korun, jak říká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
1: V letošním roce budou dokončeny dodávky motorových jednotek Regiofox, lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km v hodině a už bylo dodáno také 36 vozů do ucelených 9 vozových jednotek Comfortjet. Letos tak bylo nebo ještě během prázdnin bude dodáno celkem 94 různých vozidel pro České dráhy. Obnova vozidel ale nekončí. Probíhá výroba a schvalování elektrobateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj, těch je 15. Zároveň s dodávkami nových vozidel rušíme starší lokomotivy a vagóny.
0: Od roku 2022 pořídili dráhy přibližně 700 nových vozidel, i tak průměrné stáří vlaků činí aktuálně 31 let. Tak držíme palce, aby ta obnova na drahách šla rychle. Teď už divoký byl a malování, na Blaníku si hrajeme při pondělku. Taky hezky česky. Dobré ráno.

0: zraky nás cítí.
1: Divoký byla písnička Malování, hezké ráno.
2: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
1: A naše sluníčko Adelka, taky dobré ráno.
3: Krásné dobré ráno, dnes toho sluníčka určitě, ale příliš nečekejte ani těch letních teplot. Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost od severozápadu, počítejte s deštěm nebo s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku se můžou objevit dokonce i bouřky. Bude jinak tedy ten den z tohoto týdne nejdeštivější, nejchladnější a také největrnější, ale srážek bude postupně ubývat. Co se týče těch teplot, tak ty dnes nepřeskočí 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě může být až 28 a na horách okolo 16.
1: Tak my můžeme cestovat za tím prstem po mapě. Takové Kapverdy, představte si, v červenci průměrná teplota 28 stupňů, maximální ale pouze 30, malé exotické souostroví u pobřeží Afriky, Kapverdy s celoročním sluncem a příjemným klimatem a přímým letem z Prahy a s krátkou dobou letu hlavně, nabízí takové věci jako třeba tři zajímavé přírodní úkazy. Modré oko, to je jeskyně, kde světlo vytváří magický modrý efekt. Žraločí zátoka, místo, kde kolem vás proplují mláďata žraloka žlutého v mělké vodě, nebo solné jezero, kde voda je slanější než v mrtvém moři, takže vás dokonale nadnáší. No a hlavně no stress je na Kapverdách součástí každodenního života. Právě na ostrově Sal si dovolenou užijete bez spěchu a tento pohodový rytmus si odvezete dokonce i domů. Z Blue Style můžete z Prahy odletět každý čtvrtek, když vyrazíte například 6. srpna, máte ještě dost času zbalit kufry, třeba do hotelu Halos Kosa Resort, kde pořídíte 8 dní s all inclusive za 28 990 korun za osobu. Hotel je jenom pár minut od centra Santa Marie, kde vás budou na každém kroku provázet africké rytmy, živá hudba a pohodová atmosféra, která vás snadno vtáhne do místa tempa. No a když už jste si s dovolenou v Kapverdách prostě rozhodli, že si začnete, rozhodně nesmíte vynechat okruh ostrovem, právě ten celodenní výlet, kde navštívíte zrovna ten přírodní úkaz Modré oko nebo žraločí zátoku. Zážitek, který stojí za to, je taky plavba katamaránem, při které můžete zahlédnout mořské želvy, tak to pojďte zkusit třeba s Blue Stylem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
5: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
6: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
7: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
6: No, evidentně každý ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
7: To asi jo, no.
6: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
7: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
6: Ha, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
7: Tak to je slušný.
6: Jo, jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
7: A to je jako kolik?
6: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
7: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
6: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
7: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
8: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, kolk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Bad Boy Blue teď na Blaníku, krásné pondělí, nový týden, nové povídání Mirka Táborského. Adélko, zkusíme takovou hádačku, kam se dostaneme tentokrát. Ústecký kraj, to je první nápověda. Mm-hmm. Umělé jeskyně, zámek.
1: No pořád tápu.
0: Pořád nic. Tak dobrá, tak poslední korunovaný český král, Ferdinand zvaný Dobrotivý, tam byl na zámku a hlavně se tam natáčela pohádka Prince Večernice.
1: No tak to je jasné, to bude zámek Ploskovice.
0: Ploskovice, tam se vypravíme s Mirkem Táborským, povídání po 15. hodině, nenechte si ujít, je to velmi zajímavý zámek v Ústeckém kraji a myslím si, že kdo tam nebyl, tak o hodně přišel. Teď přejeme krásné pondělí, tady je Xindl X. Well,

0: blbým věku Xinla X Olga Koenigová na Blaníku. To se to zpívá Adélce. Představte si, ve studiu zpívala o 106. Adélko, když jsi mladší než Blaník, tak to se ti to zpívá. V blbým věku nejsi.
1: Ne, to zatím ne.
0: To zatím ne, aspoň, že to uznáš. No a po 8. Hana Zagorová a Petr Rezek, Duhová víla. Taky Karel Gott, Pokaždé. Nebo skupina Krištof, co bude pak? No co bude pak? Pak Blaník dál bude hrát hezky česky. Hrajeme si totiž hezky česky celé léto. Radio Blaník.
2: Nejlepší čas na Shakespeara je právě teď. Tento týden hrajeme dvě absolutní klasiky. Otelo a Zkrocení zlé ženy. Letní shakespearovské slavnosti Ostrava.
3: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
4: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
5: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
6: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
7: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
1: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude na Moravě a ve Slezsku většinou oblačný. Na většině území se objeví také občasný déšť nebo přehánky. Ojedinělé mohou přijít také bouřky. Během večera budou srážky postupně ustávat. Teploměry vyšplhají k 25 stupňům. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
7: Kdy bude to správné počasí na výlet?
8: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
7: Za volantem.
1: Komplikace vás potkají na trase z Polska ve směru na Jeseník u Vápené. Tady šetří policie havárii motorkáře, počítejte proto s omezením. A pozor na Bruntálsku, a to mezi Vysokou a Třemešnou. V místě mostu je provoz řízen kyvadlově semafory, počítejte i s menším zdržením. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď jsou na řadě další zprávy a s nimi přichází kolegyně Hanka Koterová.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
7: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
10: Regulace cen benzínu a nafty stála 3,5 miliardy. Lidem v Hradci Králové zmizela voda ve studnách. Návštěvnické centrum Srní znovu ukáže vlky. Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Cenu pohonných hmot opět určuje volný trh a řidiči na benzínkách platí víc, než byli v posledních několika měsících zvyklí. Ekonomové se ale shodují, že zásah do cen neměl velký smysl a šlo spíš o politické gesto. Vliv na cenu podle nich mělo hlavně snížení spotřební daně, které státní kasu stálo 3,5 miliardy. Domácí chov slepic zažívá velký návrat. Stále víc Čechů si pořizuje vlastní slepice a spolu s nimi roste i zájem o kurníky a další vybavení. Proč tomu tak je, říká předseda svazu chovatelů drůbeže Pavel Dobrovolný.
11: Lidé se tak nějak postupně vracejí k hospodaření s malými domácími zvířaty. Ta slepice je taková nejběžnější. Je to jako návrat k nějakým tradicím, kdy si prostě každá domácnost, která má nějaký pozemek, byla schopná vyprodukovat vlastní konzumní vejce.
10: V posledních letech Češi znovu chovají také králíky, husy i prasata. Stovky lidí v Hradci Králové trápí nedostatek vody ve studních. Důvodem není sucho, ale probíhající rekonstrukce vlakového nádraží. Stavbaři totiž ve velkém odčerpávají podzemní vodu a hladina tak výrazně klesla. Řešením je prohloubení studní nebo napojení na městský vodovod. A v Strní na Šumavě znovu otevřeli návštěvnické centrum s vlčím výběhem. Turisté se po roce opět dostanou i na vyhlídkovou lávku, která v rámci zabezpečení areálu prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Vedení Národního parku uzavřelo výběh loni v létě poté, co z areálu tři vlci utekly. Tolik zprávy a u mikrofonu jsou zpátky Jirka s Adel.
0: Já přeji krásné ráno, navážeme dokonce na to palivo, taky pro vás něco máme. Hanka Koterová takhle jako odchází od zpráv a ptá se nás, vy máte palivo? Máme skoro palivo, že, Adelka?
12: Máme skoro palivo, ano.
0: Nabitou tankkartu Easy v hodnotě 5000 korun, se kterou můžete na čerpacích stanicích Orlen natankovat kvalitní paliva se slevou a navíc ochutnat osvěžující letní náboje, nebo nápoje a gastronovinky, jako jsou rozpečené sendviče anebo vepřový burger. Tak.
12: Ale ty nápoje vás určitě nabíjí, takže to můžou být i takové nápoje.
0: Nápoje vás nabíjí, tak hezké ráno.
13: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Ta čeština je tak krásná. Hezké ráno všem, tady je Hana Zagorová, Petr Rezek a Duhová víla. Hrajeme si hezky česky.

0: Kabát a písnička O něj na Blaníku, teď naše sluníčko.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Příjemné ráno vám přeje vaše blanické sluníčko. To je ale asi také jediné sluníčko, které dnes čekejte, protože dnes nás čeká převážně oblačná obloha. Od severozápadu počítejte s trvalým deštěm nebo s přeháňkami. Dopoledne a zkraje odpoledne se na Moravě a ve Slezsku můžou objevit i bouřky. Později odpoledne a k večeru bude srážek opět ubývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 25, na jižní Moravě může být až 28. A jestli bude letní ten zbytek týdne, tak na to se ptáme v Českém hydrometeorologickém ústavu, konkrétně Ivety Kodátkové.
3: Zbytek týdne postupně se nám bude oteplovat a také bude převažovat slunečné počasí. Už zítra maximální teploty do 30 stupňů Celsia a postupně v závěru týdne v pátek by teploty měly dosahovat až 39 stupňů. A na obloze bude jasno nebo skoro jasno, jen v pátek v odpoledních hodinách čekáme možnost přehánky. Jinak ten celý týden by měl být téměř bez srážek.
0: Ano, ano, ale dneska nás čeká tedy déšť a zataženo a rozhodně dnešek bude ten nejchladnější den celého týdne.
1: Léto s Blaníkem.
4: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.
5: Léto s Blaníkem.
0: Ale aspoň se dnes ochladíme, co říkáte. Takže 8 minut po 8 přejeme krásné pondělí a vstaňte tou pravou nohou. Nám se to podařilo s Adélkou, užíváme si pondělní vysílání s Blaníkem, doufám, že vy taky. A teď už Nick Kershaw a písnička, která v češtině nese název Křížovka, tedy anglicky The Riddle. Tak hezké ráno, hezké pondělí.

0: Nick Kershaw na Blaníku, náš Petr Slíva se vrací z cestování ze severu.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Zítra už za blanickým mikrofonem, dnes naposledy na dálku.
3: Ze Skotska jsme to vzali přes Hadrianův val, který měl chránit severní hranici Římské říše před nájezdy Severanů, až do Liverpoolu. No a Liverpool, to jsou především Beatles. A s těmi se tady doslova potkáte na každém kroku. Potom nás čekala ještě návštěva Walesu a tamního údolí Elan Valley. Přivítala nás opět krásná příroda a názvy, které jsou ve velštině, pro našince nevyslovitelné. Už skotská galština dá zabrat. Velština jako jeden z keltských jazyků je úplně jiný level. Britský parlament postavil velštinu na stejnou úroveň jako angličtinu pro používání v běžném veřejném životě, ale ne pro našince. No a potom už cesta do Douvru a trajekt na starý kontinent. Cestou domů jsme si ještě v Belgii nenechali ujít prohlídku muzea na bitevním poli u Waterloo a potom už nekonečné německé dálnice. Tady jsme kousek od Bonu našli místo na kraji přírodní rezervace, které bylo rozhodně klidnější než klasický německý Rastplatz. A speciální poděkování do Sedlčan v obytňáku Knaus, který si tam můžete taky půjčit, to bylo jako v pokojíčku. A z něj se naposledy loučím a těším se v úterý ráno po 6. s Adel ve vysílání.
1: Hezky česky.
2: Přesně tak si letos zpívají i na skotských Orkneyích.
1: A víte proč? Právě tam totiž letos vyrazilo naše ranní ptáče, Petr Slíva.
2: Buďte u toho s ním ve vysílání Blaníku, na našem webu i sociálních sítích.
1: Obytňákem na sever s Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: Na Blaníku právě teď už Jana Kirchner a písnička Pokoj v duši. Za chvíli Marie Rotrová z Kořápky ořechů. My vám přejeme krásné pondělí 27. července. Vstáváte s Blaníkem a pokud se náhodou jmenujete Věroslav, tak vám přejeme všechno nejlepší k vašemu svátku.

0: Marie Rotrová, písnička Skořápky ořechů. Přejeme dobré ráno s Adélou Zahradničkovou. Je 8.20, naprosto přesně. Dobrých zpráv není nikdy dost. Ropa na světových trzích začala ráno prudkým zlevňováním, takže i u čerpacích stanic by to mohlo být znát. No ale hlavně my pro vás máme 5000 korun na datankování, tak snad se hlásíte po SMS-kách. Adélko, hlásí se nám posluchači?
1: Hlásí se. No ale ještě máte čas, ještě jsme nikoho nevybrali.
0: Nevybrali, máte posledních pár minut, asi takových sotva 10, tak se stažte, telefon 603 118 118, jméno, příjmení, odkud jste, to stačí?
1: To stačí, pošlete nám to na naše SMS-kové číslo, to je tuším 800 109 109.
0: Jo, tak to je to na zavolání, to je právě 603 118 118.
1: Tak jo, takže to druhé číslo, ještě jednou teda 603 118
0: 118. My se to naučíme. Petr Novák a Přátelství na Entou. Mám přátel. To nás čeká za chvíli a přejeme hezké ráno. Rádio Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník. Třikrát týdně vyráží

0: Vánek, Rádia Vlaní.
1: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.

0: Plastik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
3: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
4: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.

0: dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

0: Milník za volantem.
1: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Pozor si dejte v Olomouci, v Šubově ulici mezi křižovatkami ulic Chválkovická a Kubatova. Tady probíhají stavební práce, počítejte s omezením. Zcela uzavřená silnice v Ostravě, v Občanské ulici mezi křižovatkami ulic na Baranovci a na Bunčáku. Tady probíhají stavební práce, i tady je silnice zcela uzavřená. A na výjezdu z Nového Jičína na Příbor se srazila dvě osobní auta, počítejte tady s omezením. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už jsou na řadě další krátké zprávy a s nimi Hanka.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
3: Blaník. Pěkné ráno u krátkých zpráv přeje Hanka Koterová. Česko patří v rozdílech mezi výdělky žen a mužů k nejhorším v Evropě. Ženy si u nás vydělávají v průměru o pětinu méně než muži a největší rozdíly jsou u vysoce kvalifikovaných profesí. Řada sokolských jednot v menších městech a obcích už nemá peníze na údržbu svých budov ani na jejich rekonstrukci. Se souhlasem vedení proto některé prodávají. Ústecký kraj chce navýšit dotace na podporu hasičů, policie a záchranářů. Prostředky vezme z vrácených dotací z loňského roku a rezervního fondu. A od zítřka udeří v Česku tropické třicítky, od čtvrtka se pak budou teploty blížit dokonce 40 stupňům. Meteorologové varují před extrémní zátěží teplem. Tolik stručný přehled a další zprávy už za půl hodiny.
4: Dobré ráno, Radio Blaník.
5: Krásné ráno, krásné pondělí. Včera jsme říkali taky počasí a jedna paní napsala SMSku, proč říkáte, že bude tropických 40 s takovou radostí. No, já si myslím, že někdo čeká na 40 teploty, které by mohly být o víkendu třeba s radostí, protože se chystá někam k vodě. Někdo naopak má radši toto počasí. Každý ať si vybere, tento týden je právě proto, abychom si vybrali. To nejchladnější počasí máme právě dnes, no a to nejteplejší má být o víkendu.
0: Pohodové české rádio.
5: Teď ale zase hezky česky Petr Novák a přátelství na Entou. No a za chvíli půjdeme na naši hru. Poslední šance přihlásit se. Hrajeme o tankovací kartu za 5000 korun. 603 118 118 číslo pro vaše SMSky.

0: Tak se tady probíráme těmi SMS-kami a že jich dneska ráno je, Adélko.
1: No to jo teda, to jich
0: došlo. To jich došlo docela dost. Tak Petr Novák a Přátelství na Entou, písničku vyměníme teď na chviličku za naši soutěž.
2: Brzda plyn na Rádiu Blaník.
0: Nabitou tank kartu Easy v hodnotě 5000 korun, se kterou můžete na čerpacích stanicích Orlen natankovat kvalitní palivo se slevou a navíc ochutnat svěží letní nápoje nebo gastronovinku, jako je například rozpečený sendvič nebo vepřový hoisin burger, tak ten můžete vyhrát na Blaníku a tu tankovací kartu dostane někdo, když, Adélko?
1: Když nám uhádne buď název písničky, anebo jméno interpreta, nebo klidně oboje. No a nebude to úplně tak jednoduché, máme tady jednu takovou záludnost. My vám totiž pustíme ukázku z písničky, ale na vás bude ještě předtím si vybrat, jestli šlápneme na plyn, dupneme na brzdu, nebo zařadíme zpátečku. Čili jestli tu písničku pustíme zpomaleně, zrychleně, anebo pospátku. Sami si můžete domyslet, co je ta nejjednodušší varianta. No a my už teďka máme tady našeho potenciálního dnešního výherce na lince. Dobrý den.
0: Dobrý den, dobrý my jsme den. Vám teďka zavolali zrovna z našeho vysílání a vy byste měla být Kateřina.
3: Ano.
0: Od Olomouce?
3: Z Olomouce, ano.
0: Tak to jsme se trefili. Tak vy jste posílala SMS-ku kdy?
3: Asi před 7 minutama.
0: Vidíte, takhle rychle to je. Tak jsme vás vybrali, no a na vás to je, jestli znáte pravidla, tak písničku vám tedy zrychlíme, zpomalíme nebo dáme pospátku a vy musíte uhodnout, co to je za písničku, buď název písničky nebo interpreta.
3: Tak zpomalenou.
0: Zpomalenou, tak jdeme na to, poslouchejte. Tak co vy na to?
3: Je to Želva od Olympiku.
1: Je to tak.
0: Je to tak a vy máte od nás tankovací kartu na 5000 korun.
3: Tak to je super, děkuji moc krát.
0: Tak moc gratulujeme do Olomouce, to se hodí, jste řidička, předpokládám.
3: Jsem řidička, máme prázdnou nádrž.
0: Máte prázdnou nádrž, no vidíte, to i několikrát natankujete. Tak moc gratulujeme, zdravíme Olomouc, jak tam máte deštivo?
3: Vypadá to na déšť, ale zatím ne, takže dobrý.
0: Takže dobrý. Tak ještě k tomu tankovací karta. Tak vám moc gratulujeme a přejeme krásné pondělí.
3: Já vám moc děkuji, mějte se pěkně. Nashranou.
0: Nashranou. Tak a co se týká tankovací karty. Pokud i vy vyrážíte na vaše prázdninové cesty, stavte se na čerpacích stanicích Orlen pro epické letní slevy, které platí s Orlen aplikací každé pondělí a s tank kartou Easy celé prázdniny. Natankujte si díky tomu palivo Efekta se slevou 1 koruny na litr anebo prémiovou Vervu se slevou 2 koruny na litr. Akce platí až do konce srpna.
2: Brzda plyn na Rádiu Blaník. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
0: Tak snad jsme potěšili naši výhrkyni do Olomouce. Přejeme všem krásné pondělí, hezké ráno a snad potěší i Karel Gott a písnička Pokaždé, kterou posíláme z Blaníku.

0: Umberto Tozzi a písnička Gloria na Blaníku při pondělku za 8:45. Je čas na naše sluníčko.
1: Sluníčko Rádia Blaník.
0: Sluníčko máme ve studiu, tam venku někde v dáli nějaké bude, ale jinak zataženo, že Adélko?
2: Je to tak, ale to sluníčko už nám trochu problikává, zatím máme takovou proměnlivou oblačnost na té obloze a od severovýchodu se přidávají postupně přehánky. Jinak co se týče teplot, tak dnes máme poměrně teplé ráno a teploty už teď dosahují svého vrcholu. Praha hlásí 18 stupňů, stejně jako Karlovy Vary. Když se podíváme do Olomouce a Zlína, tak tady 22 až 23, stejně jako v Brně, a dokonce úplně u hranic v kraji právě už teď 25 stupňů Celsia. Během dne tady může být až 28 a jinde bude do 25 stupňů. Jinak ale tu pocitovou teplotu tedy bude srážet, že se nám postupně objeví ta oblačnost nebo přehánky. Dokonce na Moravě a ve Slezsku se můžou ojediněle objevit i bouřky. Jinak to je nejchladnější a nejdeštivější den z celého týdne, ale výhled na ten zbytek týdne říká, že nás čeká hezký, slunečný, teplý letní zbytek týdne.
0: Ano, každý den se bude oteplovat, ale dnešek nám většinou proprší.
1: Rádio Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku skupina Kryštof a písnička Co bude pak.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Už tam bude.
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň. Štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
9: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.
16: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
17: Pohodové české rádio.

0: skupina Krištof, písnička, která končí slovy Ty mi šeptej, co bude pak. No Adelko, zašeptej, co bude pak?
1: No pak nás čeká tajemný rok.
0: Tajemný rok, ano, s Adelkou a dostanete nový hlas Pepa Černý, který se vyspal teďka skvěle a určitě se těší na tajemný rok, stejně jako my. A hnedka první písnička, jestli mohu začít, naznačím, že je moje oblíbená od Lucky Vondráčkové. Láska umí víc a to znamená, že se dostáváme do nějakého roku, který nebyl zas až tak dávno.
1: No, je to tak. Vidíme, kam se podíváme do minulosti.
0: Jaká další nápověda? Ty se tak uculuješ, Adelko.
1: No já tady už pročítám, jaké nápovědy bychom vám potom s Pepou mohli dát, tak to necháme zase na tu další hodinu.
0: Dobře, nebudeme ani naznačovat. Tak přejeme krásné pondělí, za chvíli tajemný rok s Pepou a taky s Adelkou. Já vám přeji, abyste vyšli do toho dnešního dne pravou nohou. Ode mě ještě činasky a báseň.
2: Chtěl bych napsat báseň,

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

0: Čínasky a báseň na Blaníku. Krásné dopoledne, přátelé, doufám, že se máte dobře, já také. Budeme si dál hrát hlavně hezky česky a víte co, budou to písničky z jednoho jediného roku, z roku přímo tajemného.
1: Mé oči mnohé viděli a ruce mnohé měli a srdce stydělo se, když salvy slávy zněly.
0: Tak na tuhle se těším. A já se těším i na Petra Koláře. A já se dohromady těším i na Evičku. Všechny tyhle tři písně spojuje jeden jediný rok, tak už ho můžete psát na číslo 600 318 118 a nebo mi ho zavolejte rovnou 800 109 109. No a my si dál budeme hrát hlavně hezky česky, teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 9 dopoledne. Radio
2: Blaník. Nejlepší čas na Shakespeara je právě teď. Tento týden hrajeme dvě absolutní klasiky. Otelo a Zkrocení zlé ženy. Letní shakespearovské slavnosti Ostrava.
3: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
2: Radio Blaník. Počasí.
6: Pěkné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes oblačno, objeví se také občasný déšť nebo přehánky, výjimečně mohou přijít také bouřky. Během večera budou srážky postupně ustávat a oblačnost ubývat. Teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni. Tolik o počasí a teď doprava.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
6: Komplikace vás potkají na D1 na 265,5 kilometru ve směru na Vyškov. Tady si dejte pozor na porouchané osobní auto, projíždějte tady opatrně. Na Vsetínsku v Rožnově pod Radhoštěm v ulici Dolní Paseky bourala 3 osobní auta, tady projedete s omezením. A v Novém Jičíně v Dlouhé ulici na křižovatce se sportovní srazilo osobní auto cyklistu. Tady počítejte s omezením. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už zprávy a Hanka.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Vláda tlačí města a obce ke spolupráci. V kempu na Pardubicku hořely karavany. Plynaře na Ostravsku trápí anakondy. Pěkné dopoledne, jsou tady zprávy a s nimi Hanka Koterová. Vláda usiluje o vznik společenství obcí s jedním centrálním úřadem. Tématem se bude zabývat dnes na svém posledním zasedání před vládními prázdninami. Novela přináší větší možnosti spolupráce mezi radnicemi. Jde ale o podobný návrh, jaký sama v minulém volebním období blokovala. V kempu Buňkov na Pardubicku hořelo. Oheň ráno zasáhl 2 karavany, 1 obytnou budovu a zeleň v okolí. V té době zrovna uvnitř naštěstí nikdo nebyl. Jednomu člověku ale záchranáři ošetřili popálenou ruku. Co bylo příčinou požáru, vyšetřuje policie. V Ostravě se dokončuje oprava části plynovodu. Není v zemi, ale na povrchu, občas se prudce zvedne do výšky a pak zase dolů, čímž připomíná hada. Jakýkoliv zásah je tak náročnější. Velká část oblasti je totiž kvůli těžbě uhlí nestabilní. Přes komplikace město letos zmodernizuje ale na 250 km plynovodů. Rugbyový areál na pražském Smíchově čeká rozsáhlá proměna. Vybraná firma sportoviště zmodernizuje za téměř 209 milionů korun. A co všechno se na místě změní, přiblíží mluvčí magistrátu Vít Hofman.
8: Stávající tribuna s kapacitou 300 míst k sezení bude nahrazena novou krytou tribunou pro 556 diváků, včetně míst pro osoby se zdravotním postižením. Areál bude zároveň umožňovat další rozšíření kapacity o 106 míst na stání.
12: A já ještě doplním, že rekonstrukce potrvá necelé 3 roky. Tím zprávy končí, teď vyrážíme do minulosti.
0: Je to tak, děkujeme, Hanko.
13: Pepa Černý na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, je to tak, posloucháte rádio Blaník a právě začíná tajemný rok. A já vám dám rovnou první nápovědu. Přátelé, byl to rok volební. Byl to rok volební, hlavně ve Spojených státech, kde se konaly prezidentské volby a dělo se tak už po 650. si představte. Od té doby mám takový dojem, že se konaly prezidentské volby ještě 4x, takže se to dá hezky vlastně dopočítat zpětně. Adélko, prosím tě, přišly už nějaké SMSky, aspoň jedna, že by tam byla.
14: No jedna, nejrychlejší byla Miluše, ta podle včerejší nápovědy typuje rok 2008.
0: Tak to je taková první vlaštovka. A já mám hned druhou vlaštovku a to je Lucka Vondra. Ta v tom tajemném roce zpívala Láska umí víc. Přátelé, volejte 800 109 109. Znám.

0: Co myslíte, jak hluboko do historie se dneska noříme? Jaký je tajemný rok, ve kterém už zpívala Lady Gaga a zpívala obrovský hit Poker Face?
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobré raníčko, tady je Marek z obce Znojma. Já bych tipl, že to je rok 2009, protože to láska umí víc, ať je hodně lásečky, ať je zdravý srdíčko. Prostě máme se mít rádi a právě ta Lucka Modráčková zpívá to láska umí víc a je to rok 2009.
0: Dobře, děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
3: Děkuju.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den, Honza Plana, můj jasný zásný. Včera odpoledne jsem slyšel vaši nápovědu a podle toho byl určitě, odpovědu Špotákový, určitě olympiáda v Pekingu 2008. Tenkrát do posledního hodu vedla Ruska a po Špotákový posledním hodem přehodil a vím, že tenkrát říkal, že to bylo symbolický, protože ten závod byl právě nezpracil se tmat, když ji porazila.
0: No, jaký to byl rok, to si musíme říct až na konci. Děkuju vám, mějte se. Naschledanou. Rádio Blaník, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jiřina Stýna Pepo, typuju rok 2008.
0: No a podle čeho?
5: No podle Evy Farný.
0: Fakt jo.
5: A určitě.
0: To vy si pamatujete, kdy vznikly Boží

0: Můžete tam mrknout a tipovat i tam. A třeba Ivanka přidává právě čárku k roku 2008.
1: Takže zatím 8 a 9, vy?
0: Zatím je to mezi těmito dvěmi, no. Ano.
1: Tak já přidám nápovědu. Přátelé, v tom roce, který hledáme, jsem to zase málem řekl, nás opustil jeden velký český herec, ale opravdu velký, divadelní i filmový, seriálový, opravdový bard, jak se říká, a navíc s neodolatelným hlasem. Já vám pustím znělku jednoho pořadu, který už v té době, kterou hledáme, se vysílal strašně dávno, jo. Ale ta úvodní znělka, tu já mám prostě spojenou s tímhle umělcem. Poznáváte ho?
2: Závada není na vašem přijímači. Nesnažte se srovnat obraz. Vysílání teď řídíme my. Nastavujeme obraz horizontálně i vertikálně. Můžeme vás zaplavit tisícem různých vysílacích kanálů nebo rozvinout jen jeden obraz do křišťálového jasu. A co víc, můžeme vám vytvořit vizi čehokoliv, co je schopna pojmout naše představivost. Příští hodinu budeme řídit všechno, co uvidíte a uslyšíte.
1: Já nevím jak vy, ale já mám husí kůži. 10. března tajemného roku nás opustil pan Radovan Lukavský. A v tom roce taky vznikla tahle písnička.

0: byla Amy McDonald a This is the Life v tajemném roce. Tady zvoní telefon, to bude Bohumil, ne? Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
1: Dobrý den, Pepo, Bohumil.
0: Bohumile, jak to vidíte?
1: Já teďko podle pana Lugavského, já jsem na něj rád poutal, on hrál přece i velitele v Králi Šumavy a to. A když zemřel, tak mu bylo, myslím, kolem 90 let. A já bych, Pepo, typnul 2-8.
0: Dobře, dobře. No bylo mu 89, ale víc říkat nebudu. Mějte se hezky, Bohumile, děkuju, naschledanou.
1: Napodobně a pozdravujte Adelku.
0: No, ona kýve.
1: Jo,
0: mějte se hezky, naschledanou. Vám taky. Adelko, tak jak vypadají SMSky při tom příjemném dni?
2: Tady začíná pomalu převládat rok 2008, typuje ho třeba tady nějaká anonymní posluchačka, nicméně napověděl právě pan Lukavský, takže navážu na Bohumila. Potom tady typuje Verča z Vysočiny podle Lady Gaga a jejího megahitu Poker Face, taky rok 2008. No a další čárku k roku 2009 tady přidává třeba Martin z Brna.
0: Takže pořád 8-9 se tam to nastřídá.
2: Je to tak.
0: Přátelé, já dám další nápovědu. Tak už jsem řekl, že v tom tajemném roce nás opustil pan Radovan Lukavský. Tak pojďme ještě za oceán. Protože v tajemném roce měl premiéru Temný rytíř, což byl ten Batman, že jo, ve kterém hrál Jokera Heath Ledger. Ovšem do kin šel ten film až ve chvíli, kdy jsme se všichni dozvěděli, že Heath Ledger už mezi námi není. On potom o rok později získal za tu roli Oscara, už posmrtně, in memoriam, ale opustil nás právě 22. ledna toho tajemného roku. Tak možná tohle vás trkne, protože já si pamatuju, já byl tehdy na střední škole a tahle informace o odchodu Heatha Ledgera velmi rezonovala naší tehdejší jaksi generací. Já myslím, že Adelko, u tebe to mohlo být podobně, ne? Nebo...
2: No to ještě asi ne úplně.
0: Ještě ne, jste to ve školce ještě nepřijali.
2: Zatím jsme to neřešili.
0: Dobře. Petr Kolář zpíval Jednou nebe zavolá v tom roce. Tak můžete volat 800-109-109, své tipy.
3: Proudy, řeky táhnou k nám, tvou ne.

0: Petr Kolář, jednou nebe zavolá, takhle jí zpíval i v Mariánských lázních, teďka v pátek, jak jsme měli ten letní koncert. Já jsem teda koukal jenom na videa, jo, a pak mi volala i Valická a říkala, čověče, ten Petr, ten zpívá na život, to je neskutečný, no má pravdu.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Haló, haló, Radio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, Blaníčku, tady je Fanda Česká Třebová, zdravím.
0: Fando, jaký je to rok?
2: Já bych si titul dneska rok 2008 a to podle pana Lukavského. A já mám bratra v Hořicích na Šumavě, tam se hrajou pašijové hry a pan Lukavský tam nahrál krásný doprovodný slovo.
0: No to, ježišmarja, od pana Lukavského každý slovo bylo krásný.
2: Nádherný. Fando, do dneška to hrají.
0: Fando, moc vám děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, pane moderátore, o telefonu Zdeněk ze Žďárné. Napověděla mi písnička od Lady Gaga Poker Face a potom Amy McDonald, This is the Life a Eva Farná, Boží mlejny milou, rok 2008.
0: Tak uvidíme, Zdeňku. Mějte se hezky, nashledanou.
3: Mějte se hezky, pane moderátore, pozdravujte ode mě všechny na Rádio Blaník.
0: Adelko, prosím tě, pozdravuje tě Zdeněk.
4: Já moc taky pozdravuju, děkuju Zdeňku, mě to vždycky udělá radost, když si vzpomenete i na mě.
0: A ty do něčeho koukáš, asi do SMSek, víš?
4: Je to tak, koukám tady do SMSek. Typuje nám Ludmila z Prahy rok 2008 a napsala k tomu vzpomínku. Tento rok byl úžasný, v lednu se nám narodil první vnuk a hned v říjnu druhý. Tak to byl určitě výživný rok. Potom další čárku k roku 2008 přidává Zdeňka s kuřimi a napsala tomu bylo krásných 18 let a souhlasím s Pepou, temný rytíř a role Jokera s námi taky zamávala. No a tip na rok 2009 nám poslal ještě František.
0: Počkej, a já tady mám tip, který tě potěší. Tady je tip na rok 5000. Ne, to je 5000 na benzín. No nic, tak ježiš. Přátelé, vždyť víte, že Adelce udělá vždycky radost, když se seknete. Tak napište nějaký nesmysl, ať se zasmějeme. Pojďme si za chvilku dát další písničku z toho tajemného roku a budou to právě Boží mlejny melou. Když už jste spousta z vás tak nějak na stopě tomu roku díky téhle písničce, tak si dáme celou. Posloucháte Blaník a tajemný rok. Číslo k nám je 800 109 109, na telefonáty a SMS čina SMS brána je 603. Co jsem to řekl? Adelčina SMS brána.
4: SMSčina SMS brána.
0: No vidíš to, protože je pondělí. 603 118 118. Posloucháte Blaník a tajemný rok.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
8: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
9: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.

0: Milí šikulové a milé šikulky,
1: hledáme možná právě vás.
0: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
2: Zlaté české ručičky
1: na rádiu Blaník.
0: Svítí.
3: Svítí.
0: I na síti všech sítí.
3: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
0: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
3: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: je ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6
1: a potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky na Blaníku. Rádio Blaník. Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Eva Farná, Boží mlejny melou na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Haló, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana z Teplic. Já bych si dneska typla rok 2008 podle Evy Farny a pana Lukavského. Mm-hmm. A na ten rok mám vzpomínku, že jsme koupili synovi zájezd 18. narozeninám do Tunisu. A na letišti jsme zjistili, že má propadlý pas, takže jsme jeli sami s manželem.
0: Ale že od té doby si všechno kontrolujete.
3: Ano,
0: no,
3: ano,
0: všechno
3: určitě.
0: Všechno je k něčemu dobrý. Tak jo, moc vám děkuju, mějte se hezky,
3: nashledanou.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Zdeněk Praná. Zdeněk. Byl jsem v pátek 2008 stopro. V pátek jsem byl v Mariankách, Perpeto, lodí Veslaným, Perpeto. Prchalo vám někdy na těch koncertech?
0: No jako poprchávalo, no, my to umíme, to počasí.
4: No to je hrozný, to je perfektní. Všude vědro, nechci jako chrába, perfekto. Díky, mějte se hezky, nashledanou.
0: Mějte se, děkujeme, nashledanou. Adélko, co pak SMSky? Pořád 8-9, víš?
5: No ne, tady to začíná být právě zajímavější. A? Petr nám tady typuje třeba rok 2007. Potom, když jsem se podívala na náš Facebook, tak tady Irena typuje rok 2006. No a aby jsme nenechali ten rok 2008 bez povšimnutí, tak ten tady typuje i Karol z Černovic. A já si dovolím přečíst celou tu SMSku, protože mě pobavila. Zdravím a píši do SMSkového ráje Rádia Blaník. Dnes tedy půjde o rok 2008, alespoň doufám.
0: No tak uvidíme.
5: Držíme palce.
0: Přátelé, já vám dám další nápovědu, ta bude tentokrát sportovní. V tom tajemném roce se konalo fotbalové mistrovství Evropy. A víc neřeknu, ale nebylo to mistrovství, jak jsme tam prohráli s těma Řekama. Jo. No a Jarek Nohavica, ten složil krásnou písničku. Mám ji z Vonartu, pojďme si ji dát celou. Tam se taky zpívá o fotbale, o Baníčku a o Barceloně. Tak hezký poslech, posloucháte Tajemný rok.

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u ryby.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když

0: když při mě stál. On při mě stál.
1: Jarek Nohavica, Mám jizvu na rtu, na vlnách Rádia Blaník v tajemném roce. Tajemný rok. Já už jsem zmínil, že se v tom tajemném roce konalo fotbalové euro. Ale pořád jsem ještě neřekl, že se konala taky olympiáda. A to velká letní olympiáda ve velké zemi, plné lidí. Přátelé, tam se odehrálo obrovské drama. On už o tom tady mluvil, myslím si, Honza z Mariánských Lázní, když volal, že slyšel včera nápovědu a že mu to hodně dalo. No, moc větších sportovních dramat jsme v historii nezažili, přátelé. Možná si vzpomínáte na rok 2010, semifinále hokejového mistrovství světa proti Švédsku a Karla Rachunka, Rachna Kachna, toto letělo. Tak to bylo velké drama. Ale tehdy čtvrtá sestra, Bára Špotáková, no to bylo něco.

0: Naše zlatá dáma šestým tahem, svým šestým hodem přehodila Rusku 21. srpna, to bylo neuvěřitelné. Já vám řeknu, já mám husí kůži a může za to taky trochu Fanánek, teda Fany, tak jestli posloucháš, děkuju za tuhle písničku. Za chvilku si budeme dál hrát, můžete volat 800 109 109, anebo pište Adelce 603 118 118.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: České rádio.

0: na vlnách Blaníku.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: Tajemný rok, halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím Rádio Blaník, zdravím tebe, Pepo i Adelku. Tady Blanícký rytíř Olda a já typu rok 2008 a podle Petra Kváře Jednou nebe zavolá a podle Evy Farní Boží méně melou.
0: A podle Špotákový nic, jo?
2: To taky, no, ale to je samozřejmý.
0: Jo, to je samozřejmý. Zapomněl. No to jo, tak to jo, no, dobře.
2: Ne, chtěl jsem všem posluchačům popřát slunce v duši.
0: Děkujeme, Jane Zákopčáníku. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Adelko, jak pak to vypadá v SMS-kové bráně? Už jsme ve finále mimochodem.
3: No, tady už to taky začíná vypadat, že posluchači tuší. A přidám tady tip na rok 2007, ten nám poslal Tomáš z Brna, nicméně stále dominuje rok 2008, který typuje třeba Hana z Hodonína, ten napověděl jak pan Lukavský, tedy jeho úmrtí a písničky od Jaroslava Nohavici. A potom tady přidám ještě jednu čárku k roku 2008, tu nám poslala Vendula. Moje maminka slavila krásné kulaté narozeniny a právě v ten den se jí narodila pravnučka a zároveň moje vnučka už jí bude v srpnu 18 let.
0: Adelko, je čas bilancovat. To znamená, vezmi tušku, prosím.
3: Jdu na to.
0: Přeškrtni všechny ty čárky a řekni nám, jak vypadá účet Rádia Blaník pro dnešní tajemný rok.
3: Tak máme tady jednu čárku k roku 2006, dvě čárky k roku 2007, zaručeně nejvíc čárek, ty ani nespočítám, je k roku 2008, no a pět čárek tady máme k roku 2009.
0: No, já mám pocit většinu typu 2008 a snad jenom jeden byl 2009. Tak já myslím, že už je čas to vyhlásit.
3: Jdeme na to.
0: Tak přátelé, ten tajemný rok, který jsme dneska hledali mezi 9. a 10. je rok
1: 2008.
0: Fíha!
3: A zase to uhádli.
0: My je prostě nepřevezem. Jedině, že by Petr Slíva, který tady bude zítra mimochodem, ano, pojďme zatleskat ještě jednou. Bude tady Petr Slíva zítra. Tak těšíme, Adelko taky se těší.
3: Těším se moc.
0: Petulka, on bude vyprávět celé ráno zítra o tom, jaké bylo Skotsko, jaké byly Orkney a tak dále. No a potom se nahodí do toho svého režimu takové elektrické myši. My mu říkáme Péťa Tajemňák a to on tady bude běhat a volat a zvedat telefony a odpovídat a psát a napovídat a bude to prostě famózní, přátelé, zítra. Každopádně ráno laďte Blaník, i kdyby se dělo, já nevím, co, to musíte slyšet. To bude prostě koncert. Tak Adelko, měj se krásně, užij si to zítra a děkuju za dlouhodobou spolupráci.
3: Já taky moc děkuju, Pepi, zvládli jsme to.
0: Já si myslím, že jo. No a tohle je Jason Mraz, I'm Yours. To je taky z toho tajemného roku, tak si to ještě takhle prodloužíme. Posloucháte Blaník.

0: Takhle končí tajemný rok na vlnách Blaníku. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Ivan Hlas zaspívá Na kolena. Další má oblíbená píseň dospívá Jaroslav Uhlíř, Ani k stáru.
1: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě pár.
0: O, jsou vratné láhve. A Tereska Mašková zaspívá O nás dvou. Jak říkám, na Blaníku vám celé léto, a nejenom léto, ale i podzim, zimu, jaro, hrajeme hlavně hezky česky a budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude 10 dopoledne. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude obloha oblačná, postupně na většině území se objeví občasný déšť nebo přehánky, výjimečně mohou přijít také bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, během večera a v noci klesnou teploty na 14 až 10. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
2: Za volantem.
3: Nehodu máme na Kroměřížsku v Hulíně ve Vrchlického ulici, kde se střetlo osobní auto s dodávkou, počítejte s omezením. Pozor také v Karviné, v ulici Karola Slivky, došlo ke srážce dvou osobních aut, místo je průjezdné s opatrností. Na Přerovsku na výjezdu z Rokytnice na Císařov se střetlo osobní auto s nákladním, tady projedete jedním pruhem a omezení vás čeká na Vsetínsku v Rožnově pod Radoštěm v ulici Dolní Paseky. Tady bourala 3 osobní auta. Tolik dopravní servis, teď už zprávy a Hanka.
5: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
6: Mléko je levnější než balená voda. Nevýhodný kurz ve směnárně nemusí být konečný. V Pardubicích je konečně průjezdný vonkův most.
7: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Litr mléka je v obchodech levnější než balená voda. Přebytek v Evropě tlačí ceny dolů a nutí zemědělce prodávat některé produkty se ztrátou. V akcích je mléko k dostání i za 6 korun. A to podle chovatelů i mlékáren nepokryje ani náklady na výrobu, která je u mléka nesrovnatelně náročnější než u vody. Směna peněz nemusí vždy dopadnout podle očekávání. V případě, že po odchodu od přepážky narazíte o kus dál na lepší kurz, směnu je možné do 3 hodin bez udání důvodu zrušit. V praxi to znamená s dokladem o směně vrátit peníze a vyžádat si ve směnárně původní částku. A to bez jakýchkoliv poplatků. Po 2leté rekonstrukci se řidičům v Pardubicích otevírá vonkův most. Oprava jedné z nejdůležitějších dopravních tepen ve městě vyšla téměř na 250 milionů a patří k technicky nejsložitější mostní stavbě, kterou kraj uskutečnil. Každý den po něm projede přes 30 000 aut. A táborská zoologická zahrada má nový přírůstek, je jim 16-letý samec želvy ostruhaté jménem Bohouš, který doplnil čtveřici želv tohoto druhu. Více říká ředitel zoo Evžen Korec.
8: Ta želva ostruhatá jako třetí největší želva světa, tak dorůstá až 70 kg a do šířky krumíře kolem 1 metru. My zatím máme želvu, která je relativně mladá, ta váží teda pouhých v uvozovkách 16 kg.
7: Nejnovější přírůstek táborské zoo budou obdivovat i budoucí generace. Želva Bohouš se totiž může dožít až 150 let. Tím zprávy končí a u mikrofonu je zpátky Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Hanko.
2: Pepa Černý.
4: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Tajemný rok je za námi, zprávy už taky a české písničky před námi. To vypadá docela dobře. Za 2 minutky bude 10 a my to odstartujeme s Helenkou Vondráčkovou a Jirkou Kornem. Každá trampota má svou mes. Tak hezké dopoledne, i když je pondělí.

0: A my se teď podíváme do Uherského Hradiště, tam se totiž koná už 52. ročník letní filmové školy. A už se také udílejí ceny Asociace českých filmových klubů. Tu výroční obdržel Jiří Lábus, který promluvil i o tom, že nikdy o jiné profesi ani neuvažoval.
1: Já jsem si opravdu celý život v podstatě šel za tím snem být herec a ty ostatní věci měl si moc nezajímavé. Mě nevadilo, že mám 4 z matiky a když matce to velmi chudince vadilo. Já měl takový zvláštní svět už jako dítě. Jo. Mě bylo třeba 12 a já jsem hrozně rád čet. A já jsem třeba už v té době čet povídky Vančury. Jo. A mám chalupu ve Volyni u Strakonic. A já jsem si představoval v těch 12-13 letech, že jsem filmový režisér a že chodím a že hledám lokace. Ty povídky jsem si obsadil opravdu normálníma hercema.
0: Gratulujeme panu Lábusovi k ocenění a já ještě dodám, že letní filmová škola se v Uherském Hradišti koná až do čtvrtka. A teď už zpátky k písničkám. Kateřina Marie Tichá, ta taky zpívá v té naší písni Slunce dál svítí, ale teď si dá svoji solovku Plamen na Blaníku.

0: Ivan Hlas na kolena, šakalí léta. Přátelé, tenhle úžasný muzikál, který natočil Honza Hřebejk, šel do kin 9. prosince roku 1993. A nejenom Jan Hřebejk za něj dostal tehdy Českého lva, ale dostalo za něj i Josef Abraham a taky Ivan Hlas, který právě složil veškerou hudbu do tohohle muzikálu a taky si tam zaspíval. I když postavu Babyho, tu zpíval Honza Kalousek.
1: Jednou mi fotr povídá, zůstali jsme už sami dva, že si chce začít taky trochu žít.
0: Ono se uvažovalo o tom, že by to skutečně zpíval Martin Dejdar, tedy představitel hlavní role, ale nakonec se ukázalo, že přeci jen ten Honza Kalousek do toho bude o něco vhodnější. No a celý ten děj se odehrává, pokud trošku tápete v těch letech, v roce 1959 v Dejvicích. Tak zdravíme Jana Hřebejka a taky Honzu Kalouska a hlavně Ivana Hlase, který si za to odnesl tu sošku. Za chvilku Jaroslav Uhlíř a další filmová, ani k stáru nemám páru, zaspívá taky Freddie Mercury a Tereska Mašková. Posloucháte Rádio Blaník.
2: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
3: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
3: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
2: Sluníčkové léto
3: s Blaníkem a Centropolem.
4: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
5: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
6: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
7: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
8: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
9: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
10: Ostrava, Vítkovice a Opava.
11: Ještě tady, broučku, vidíš?
12: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
13: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
14: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
15: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
16: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
17: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
16: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
18: Mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
19: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
18: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
20: Tisknulevně.cz.
21: Náplně hned.
22: Máte doma solární elektrárnu?
23: Tak pozor!
20: Radio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
21: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
20: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
21: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
20: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
21: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
20: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Svítí.
21: Svítí.
20: I na síti všech sítí.
21: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
20: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
21: Blaník na Facebooku a Instagramu.
20: Pohodové České rádio.

setě a fantazí po svém strýci už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: Tereska Mašková o nás dvou. I Tereska Mašková zpívá v písni Slunce dál svítí.
1: Slunce dál svítí.
2: Na rádiu Blaník.
0: My v létě touhle písničkou trochu šetříme, přátelé, víte? Protože tahle píseň je klíčová. Vy ji hledáte ve vysílání. A kdo ji najde, dovolá se jako první až do zní a ještě odpoví správně na takovou herní otázku, tak ten vyhraje 5000 korun. Ovšem, teď se nám tady vyskyt takový jako nešvar, jo? Spousta z vás, respektive už dva, neuhádli, kdo zpívá v ukázce. A vzhledem k tomu, že tahle hra je takzvaně jackpotová, tak se zvyšuje ta výhra, když někdo neuhodne, tak aktuálně hrajeme o 10 000 korun. Posledně nevěděla Andrea, předtím zase nevěděl Milan. Tak poslouchejte, kdo to je?
3: Od rána až dokud neusnem.
0: Kdo to byl? Milane?
4: Jo, nevím.
5: Přemýšlí.
0: Nevíte, jo?
4: Nevím.
0: No tak...
5: Já bych chtěla poradit.
0: Já bych taky chtěl poradit nějak.
5: A můžem poradit?
0: Nemůžem.
5: Nemůžem?
0: No, nemůžem. Milane, že nechcete poradit?
4: Ne, nechci, to by nebylo fér.
0: Tak zkuste nějaký jméno vystřelit.
4: Tomáš Klus, ale ten to není.
0: Bohužel to není Tomáš Klus.
5: Není Tomáš.
0: No, Tomáš Klus to nebyl, on to byl Jindra Polák. S tím máte trochu problémy poznávat Jindru Poláka. No, ten to určitě příště nebude, to vám garantuju. Hledejte, přátelé, píseň Slunce dál svítí ve vysílání, protože vám přinese aktuálně 10 000 korun. Stačí mít jenom trochu toho štěstí. A možná zazní dneska, nebo zítra, nebo pozítří, kdo ví. Já vám každopádně budu držet palce.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A za chvilku Meky Žbirka a Katka. Tak zdravíme Katku Žbirkovou. Posloucháte Blaní.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Toto je.
11: Dopravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumím.
12: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Miley Cyrus a Wrecking Ball na vlnách Rádia Blaník. Wrecking Ball, to je demoliční koule, jak se říká. Víte, jak se na ní houpala tehdy Miley Cyrus v tom jako trošku kontroverzním videoklipu, že ano, ale proslavili. Za chvilku Vanastovy věci a Anděle. Zaspívá i Lucie Bílá. A Karel Gott a Léta prázdnin.
1: Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdnin, slunce tvář, kličně sníh.
0: Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky a v následující hodině se na tom nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude 11 dopoledne.
2: Rádio Blaník. Nejlepší čas na Shakespeara je právě teď. Tento týden hrajeme dvě absolutní klasiky. Otelo a Zkrocení zlé ženy. Letní shakespearovské slavnosti Ostrava.
3: Milí čeladňané, i vy přespolní. Náš rodinný festival Ladná čeladná otevře se brány v areálu základní školy v pátek 31. července ve 14 hodin a v sobotu 1. srpna se o půlnoci rozloučíme. Kateřina Marie Tichá, Olympik, Kirchner, Langerová, Rufus Miller, Čadek, Nová stopa, I Love You Honey Bunny a spousta dalších interpretů a uskupení jsou ti, kteří vás budou po celé dva dny opravdu bavit. Tak neseďte doma a přijďte si společně užít muziku, zábavu a léto. Pavol Lukša, starosta.
4: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
2: Rádio Blaník. Počasí.
5: Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnešní obloha většinou oblačná, postupně se na většině území objeví občasný déšť nebo přehánky. Výjimečně mohou přijít také bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů během večera a v noci klesnou teploty na 14 až 10. Toliko počasí a teď doprava.
2: Jak bude?
6: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
5: Pozor si dejte na nájezdu na dálnici D1 z Ostravy přívozu na 361. kilometru směrem na Olomouc. Tady blokuje provoz nehoda a provoz je částečně omezen. Na Uherskohradisku v Chunovicích v ulici Záhumí šetří policie střed dvou osobních aut. I tady počítejte s komplikacemi. A zdržíte se na trase z Přerova na Olomouc před Kokory, kde se srazila dvě osobní auta. Projíždí se tady Kyvadlově, kolona má asi 0,5 kilometru. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už zprávy a Hanka.
7: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
8: Vláda hledá takzvané peer konzultanty. Policie hlídkuje na úřadech a v obchodních centrech. Ministerstvo zahraničí varuje před cestou do Francie.
9: Hezké dopoledne, u zpráv vás vítá Hanka Koterová. Ve veřejném sektoru by mohli začít působit takzvaní peer konzultanti. Role takového pracovníka je postavená na vlastní zkušenosti se zvládáním náročné životní situace. Vláda chce, aby od srpna poskytovali podporu lidem se závislostmi, duševním onemocněním v krizi nebo po propuštění z vězení. Policie přijala oznámení o hromadné výhrušce uložení nástražného výbušného systému v budovách napříč Českem. Jde o úřady či obchodní centra. Jejich provozovatele postupně kontaktuje a kontroly probíhají za běžného provozu. Podle dostupných zpráv ale vyklidila například budovu Ministerstva životního prostředí. Dodavatelé energií by správně neměli účtovat vysoké pokuty za předčasný konec smlouvy. Stát totiž jejich výši reguluje. Kdy konkrétně a kolik zaplatíte, vysvětlí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
10: Takovou výjimkou je smlouva o dodávkách energií se zafixovanou cenou, pokud neodstupujete ze zákonných důvodů. Přesto výš výše smluvní pokuty nemůže být libovolná. Energetický zákon je zastropoval na 40% průměrné denní spotřeby vynásobené cenou energie bez daní.
8: A to za každý den, který zbývá do konce smlouvy. Obří požáry spalují jeho západ Francie, jsou už jen pár kilometrů od Bordeaux. Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do ohněm zasaženého regionu a zároveň vyzývá k odjezdu krajanů, kteří v oblasti pobývají. V evidenci systému Drost je asi tisícovka Čechů. To je ze zpráv ode mě všechno. Na Blaníku pokračuje Pepa.
0: Je to tak, děkujeme, Hanko.
2: Pepa Černý
6: na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za půl minutku už bude 11. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky trochu povídat, třeba o třídění odpadu. V tom jsme dobří, ale přece jenom něco sem tam nikdo neví. Já jsem se třeba teď dozvěděl spoustu novinek, tak vám to za chvilku předám. A teď jsou tady Vanastovky a Andělé, tu mám rád. Krásné dopoledne s Blaníkem.

Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry na vlnách Blaníku. A teď se podíváme na to třídění, přátelé. V třídění jsme nejlepší, to všichni víte. To se říká už snad několik desetiletí a je to pravda. Ale máme přesto nějaké ty mezery. Já jsem se třeba teď dozvěděl, že do papíru, do modrých kontejnerů vůbec nepatří ruličky od toaletního papíru a nebo plata od vajec, protože to všechno je vyrobené z mnohokrát recyklovaného papíru a už s tím nikdo nic pak jako nenadělá. Takže prosím pěkně, ruličky od toaletního papíru a plata od vajec, to patří do směsného odpadu. No a stejně tak do papíru nepatří pečící papír, protože on to moc papír není, tak ten taky tam nedávejte. To samý papírové kelímky na kávu, tam ta vnitřní strana, tam je taková vrstva polyetylenu, takže to s tím taky nikdo nic moc nenadělá, tak to patří taky do směsi. Potom papírové ubrousky a toaletní papír, pokud třeba smrkáte do toaleťáku, to já dělám často, tak taky vyhazovat radši do záchodu a spláchnout, než do papíru, protože tam je biologicky odpad, že jo, to, co máme v nose a tak, to se prostě do papíru nedává. A takových komponentů je spousta. Vatové třeba takové ty ubrousky, kterými se dámy odličují, s tím já moc zkušeností nemám, ale třeba taková krabice od pici, jo, ta je, když si ji objednáte, oni vám ji přivezou už udělanou, tak ta je taková vevnitř úplně celá mastná, když to dojíte. Tak taky do papíru, prosím, ne, to patří do směsi. A za chvilku vám řeknu ještě něco o plastu, to je velice zajímavé. Teď je tady úžasný valc v podání Lucie Bílé. Zpíváš mi Requiem. Posloucháte Blaník.

0: Tak tohle byly činasky a stížnost na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, pojďme se vrátit ještě k tomu recyklování a třídění, protože já nevím, jak vy, ale já občas taky vymejvám kelímek od jogurtu, ten plastový, aby v něm nezůstal ani trochu toho jogurtu. Jo. A zase se ke mně dostalo takové doporučení, prosím, nevymývejte to, plýtváte akorát vodou, s tím my si dokážeme poradit. Takže nevymývat kelímky od jogurtu, to je další taková zpráva. No a za chvilku si budeme dál hrát. Erik Carmen, Hungry Eyes, taky Tomáš Klus a Věra Martinová, jejich společný duet Magnetické bouře a Karel Gott, Léta prázdnin, na to se těším. Posloucháte Blaník.
1: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
4: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
6: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
7: A kde všude nás naladíte?
6: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.
8: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.

0: Rádio Blaník.
1: Pohodové České rádio. Milí šikulové a milé šikulky,
2: hledáme možná právě vás.
1: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
3: Zlaté české ručičky
2: na Rádiu Blaník.
4: Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
0: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
4: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
0: Blaník na Facebooku a Instagramu.
4: Je nás tu hodně.
0: A díky vám nás tu bude ještě víc.
4: Děkujeme.
0: Které znáte.
4: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
0: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
4: Ráno od 5 do 6.
0: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
4: Hezky česky na Blaníku.
0: Rá.

0: Bezva kolegové,
1: bezva šéf,
0: bezva práce.
1: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.

0: Karel Gott a léta prázdnin, posloucháte Rádio Blaník. Přátelé, hledali jste někdy holubí dům?
1: Hledám dům holubí.
0: U Brna teď jeden takový holubí dům vzniká. Dvě nadšenkyně a zachránkyně holubů totiž budují právě u Brna holubí dům, kde bude možné léčit až 10 000 zraněných a nemocných holubů. A spoustě lidem holuby vadí, že jo? Říkají, že jsou to přemnožené létající krysy a různě roznážejí nemoci a zadělávají auta a tak dále. A mají jistě trošku pravdu, ale je to fascinující zvíře, vám řeknu, takový holub. Jedna, která na Facebooku existuje taková skupina Holub je kámoš, to jsou právě ty dvě dámy, které budují u Brna ten holubí dům, tak já jim docela držím palce a zároveň chcem říct, třeba Charles Darwin byl při svých objevech obezřetný a místo člověka z opice jako první příklad evoluce uvedl právě holuby v tom svém prvním díle. Tak takhle zásadní je v dějinách holub. No a v Severní Americe a v Evropě připadá zhruba jeden holub na jednoho člověka, takže když se podíváte, kolik je kde lidí, tak tolik je tam taky holubů. Za chvilku Roxette a taky Lenka Filipová za všechno může.

0: vašemu výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
0: Pokaždé, když ji uslyšíte.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK v Ostravě Porubě za 4 521 900 korun, byt 2 plus 1 v Letči nad Sázavou za 2 899 000, byt 4 plus 1 v Ostravě Porubě za 4 944 000, byt 1 plus 1 v Ostravě Porubě za 3 299 000 a pole v Petrovicích na Příbramsku za 327 900 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Už tam bude?
9: Nech toho!
8: Raději už tam bude?
9: Přestaň! Štěl mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
13: Allegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
14: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
15: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
16: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
17: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
16: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
18: firmanazážitky.cz.
19: České rádio.

0: Lenka Filipová, Za všechno může čas, a ten je neúprosný, takže už se blíží poledne. A s ním česká hodinka mezi 12. a 13. pouze české písničky, třeba Bára a Kabáti. Leona Machálková zaspívá Galaxii přání. A dáme si i Kolej Yesterday.
1: Prázdnou ulicí na kolej.
0: Michal Prokop a Framus 5. Ty mám strašně rád. Rád na ně chodím naživu. Mimochodem, pokud budou hrát někde poblíž, tak zajděte, protože to je opravdu hudební vysoká škola, jak se říká. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. My si budeme hrát pouze hezky česky v následující hodince a za 6,5 minuty už bude poledne. Rádio
2: Nejlepší čas na Shakespeara je právě teď. Tento týden hrajeme dvě absolutní klasiky. Otelo a Zkrocení zlé ženy. Letní shakespearovské slavnosti Ostrava.
3: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
4: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.

0: Blaník.
1: Pohodové České rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Krásné poledne, pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku nás odpoledne čeká velká oblačnost, místy s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Zítra bude jasno polojasno, přechodně oblačno, pršet by nemělo a naměříme 22 až 25.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
2: Ve Zlíně v Zelené ulici nabourala dodávka do plotu. Počítejte tam s komplikacemi a se zdržením. Na Frýdecko-Místecku ve Frýdlantu nad Ostravicí v ulici Emila Pajurka srazilo osobní auto motorkáře. Pozor také na nájezdu na dálnici D1 z Ostravy přívozu na 361. kilometru ve směru na Olomouc. Provoz tam blokuje dopravní nehoda a dvě auta se srazila na Uherskohradišku v Kunovicích v ulici Záhumní. Provoz je tam omezený. Šťastnou cestu!
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Meteorologové varují před vedrem. O ruzyňské letiště je i letos zájem. Hradec Vojanov čeká sanace. Hezké poledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Do Česka opět míří tropy. Teploty se budou dostávat až ke 40 stupňům Celsia. Rychle se začne oteplovat od středy a čekají nás i tropické noci, kdy teploty nebudou klesat pod 20 stupňů. Teploty vysoko nad 35 stupňů Celsia potrvají minimálně do příštího úterý. Delší dobu také nezaprší, takže se bude prohlubovat půdní sucho. Hrozit budou i požáry. Pražské ruzyňské letiště odbavilo za první pololetí 8,25 milionu lidí. Meziročně je to skoro 6% víc. Letos v červnu jim prošel 1 milion 700 tisíc cestujících. Byl to podobný zájem jako loni ve stejné době. V červnu lidé z Prahy nejvíce létali do Velké Británie, následovala Itálie a také Španělsko. Na jedné z českých památek začnou důležité záchranné práce. Hradec Vojanov na Svitavsku čeká sanace nezastřešeného goticko-renesančního paláce, na kterém se objevily závažné praskliny. A podrobnosti přibližuje kastelán Pavel Haluza.
5: Není tam střecha, tím pádem do toho zdiva zatýká a jak poslední jako zimy jsou takové proměnlivé, že mrzne, pak se to rozpustí, pak to zase zmrzne. Prostě ta voda vniká do té zdi a jak to zmrzá, tak vlastně ta zeď puká.
4: Česko čeká 12. srpna výrazné zatmění slunce a meteorický roj Perseid. Policie propustila muže zadrženého po teroristickém útoku v Berlíně. Podezření proti němu se totiž nepotvrdilo. Tamní policie se zpočátku domnívala, že zadržený Iránec byl v autě spolu s Abdulem B., který vjel do lidí v parku Tiergarten. Útočník jednu ženu zabil a 29 lidí zranil. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa.
6: Je tady, děkujeme Moni.
1: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
6: Krásné skoro poledne, ještě minutku a půl a začne Česká hodinka, což je hodina mezi 12. a 13., kde vám každý den na Blaníku hrajeme pouze hezky česky. A budeme si taky trochu povídat za chvilku o tom, co se smí a nesmí přivážet z dovolené. Tak mě zajímá, přivezli jste si někdy něco z dovolené? Nebo takhle, vezli jste si někdy něco z dovolené a byl z toho problém? Třeba mušle, nebo kamínky, nebo písek, nebo něco většího, třeba nějaký větší nákup, případně pohonné hmoty. Prostě zastavili vás někdy policisté nebo v dřívějších dobách třeba celníci a museli jste platit, nebo jste měli nějaké prostě obíhačky, oplejtačky, jak se říká, kvůli tomu, že jste si přivezli něco třeba z Chorvatska nebo z Německa. Napište mi to 603 118 118. Budeme to řešit, tenhle ten kontraband. A do té doby si budeme hrát. Marie Rotrová nám třeba teď zaspívá Řeku lásky. Tak pokud už máte připravený oběd, přeji vám dobrou chuť a užívejte si ho s Blaníkem.

0: Planíkem. To jsou i letní výlety.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Na veselý kopec.
0: Na pustevny.
2: Nebo na Karoštejn.
0: Léto s Blaníkem.

0: Iveta Bartošová, Nic nového pod sluncem, posloucháte Rádio Blaník a pojďme se podívat na to v uvozovkách pašování. Sem tam si člověk prostě něco přiveze z dovolené, však to znáte. Někde třeba mají něco levnějšího, že jo? Třeba kuřáci si vozí cigarety, že jo? Ale pozor, třeba v Evropské unii je to omezeno na 800 kusů cigaret. A co se týče piva, protože co si budeme povídat, Češi jsou pivní národ a třeba z Německa si někdo vozí pivo, protože tam není tak špatné a bývá kolikrát i levnější, tak tam je to omezeno na 110 litrů piva na člověka, ale nesmí se to samozřejmě dál prodávat, že jo? Takže 220 plechovek v zásadě nebo půl litru. To mi přijde, že je docela hezký limit. Zároveň jsem chtěl teda upozornit na to, že ze spousty míst se nesmí dovážet takový ten písek z pláží a různé kamínky a tak dále. A já jsem se vás ptal, jestli se vám stalo, že jste měli někdy s něčím takovým problém. A jedna SMSka mě teda zaujala. A to je: dobrý den, mě celníci zabavili v roce 1980 ibuprofen při cestě z Jugoslávie, píše Vlasta z Pardubic. Tak jsem se potom tady pídil a on se opravdu tenhle ten lék před revolucí vydával pouze na předpis a i tak ho bylo málo a tak se ve velkém pašoval takhle, ale celníci to strašně často objevili. Mě docela zajímalo, jestli si ho nechávali a dávali rodinným příslušníkům, nebo jestli to nějak odevzdávali státu, aby se to zničilo, nebo těžko říct, no. Každopádně zdravím Vlastu, moc děkuju za SMSku, tohle jsem třeba o ibuprofenu vůbec nevěděl. No a teď si dáme písničku z mého oblíbeného filmu.
1: Ty už odcházíš?
2: Chtěl jsem
1: se odplížit.
2: Ano, vlastně ne.

0: Olympik a Giordano Bruno na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, jak jsem mluvil o tom, že se odněkud nesmí vozit ten písek z pláže, tak to se týká třeba Sardinie. A minulý týden oběhl celý svět taková zpráva oběhla, že jedna turistka, která pochází z Milána, tak se zjevila na Sardinii na pláži a začala tam vysypávat 40 kilogramů písku. A ono se ukázalo, že ten písek kdysi před 50 lety odvezla její rodina právě ze Sardinie domů do Milána a tam si to vysypali na zahrádku. Jo. A když umírala maminka této turistky, tak si přála jako poslední přání, aby ta její dcera vzala těch 40 kilo, dala to do nějakých láhví a odvezla zpátky na tu Sardinii, aby to jako vrátili, aby to nedlužili, ten křemený písek. No a tak ona tak učinila. No, tak to je hezké od ní, že ano. Tak, Lucka Vondráčková, Radim Flender, Stanice Svět, za chvilku, taky Michal Prokop, Framus 5, Kolej Yesterday a Jelen, všude zdejší. Posloucháte Rádio Blaník.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
3: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
4: A kdy jindy by měla dojít? Tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
3: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
5: Tisknulevně.cz.
6: Náplně hned.
7: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
8: Na co?
7: Na naši fotovoltaiku.
8: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
7: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
8: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
7: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
8: A kdo se o to postará?
7: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
8: Tak to máme jasno.
9: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
1: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
0: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv
1: na našem webu radioblaník.cz. Fotky z našich akcí.
0: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
1: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
3: Ty nejoblíbenější, které znáte.
0: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky na Blaníku.
1: Ráno.

0: Řekla mi jednou Iva Lecká.
1: A zase lže, to je neuvěřitelný tohle.
0: No dobře, ale volala mi z Mariánek a říkala, Pepo, tady je to tak fajn, že jo?
1: No bylo, no. Bylo a musím teda říct, že už jsem pár koncertů odjela, že jo, nemyslím teda letos to byl můj první, ale takhle úžasný publikum, to jsem dlouho nezažila, fakt. Hmm. Opravdu,
0: já jsem teda
1: bylo...
0: koukal na videa, na fotky a bylo to parádní, navíc ta kolonáda, to je něco
1: tak, teda. To je moje prostředí, to je prostě ty secesní stavby tam kolem, to je nádhera a jak svítilo sluníčko, tak ono to všechno jako svítilo, víš, jak je to bílý, že jo, tak to jako svítilo. No a bylo tam úplně narváno a všichni zpívali a to bylo nádherný, no. Bylo to krásný.
0: Přátelé, pokud někdo netuší, tak bavíme se o pátečním koncertě Rádia Blaník, o tom letním, protože Ivuška ho moderovala, jo? Byla to její letošní premiéra, mám dojem,
1: ano.
0: V rámci letních koncertů, doufám, že ne derniéra.
1: Ne, ještě mám dva.
0: Ještě má dva, takže pokud budete mít velkou kliku, tak Ivuška dorazí právě do vašeho města a tam vám udělá velké juchu, protože naše koncerty se konají v pátek, že jo?
1: Jo.
0: Ivuško, my jsme tady mluvili o tom, že se dá pašovat nejrůznější proviant a takové různé předměty z dovolených, jo?
1: Jo.
0: A jak tě tak znám, tak si představuju, že ty si určitě někdy něco pašovala.
1: No a budeš věřit tomu, že když ti řeknu, že ne?
0: Nebudu, jenom si budu domýšlet, že nechceš to říct nahlas, aby po tobě někdo nešel.
1: Já asi tuším, kam míříš, ono se to nesmí, že jo, samozřejmě, a jsou ohromný pokuty, když vás vyhmátnou na letišti, ale já to tak jako v sobě, já mám svrbění, jo, mít něco, co prostě patří někam jinam, ale pak si říkám vždycky, nech to ležet, co kdyby tohle udělal každej.
0: To je pravda.
1: Jo. Jediný, co já mám po Čechách, to se přiznávám, když se mi líbí někde nějaký kámen, tak se ho teda domů dotáhnu.
0: Já myslím, že po Čechách se to dá odpustit, ne?
1: No, já myslím taky, a já neberu nic jako velkýho a jako nenarušuju tím nějak jako tu krajinu, ale vidím kamínek a tak jako si říkám, ježiš, ten by byl tak hezký na té zahradě tam u mě, že jo, a beru.
0: Kamínek, já ho úplně vidím. Víte, Ivu lákají lesklé předměty. No nic, já půjdu, tak se mějte krásně, já vám ji tady nechám, protože je skvělá.
1: Jo.
0: A slibuju vám třeba Helenku Vondráčkovou s Jirkou Kornem. Ivuško, může být slunce?
1: No tak jistě.
0: No jistě.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

Tak to byla Hanka Zagorová a Letní kluci na Blaníku. No a za chviličku nám odstartuje odpolední vysílání. A i tam pro vás máme spoustu hezkých českých písniček, třeba Báru Basikovou.

0: a píseň pro vás, milé dámy, jste prostě nejlepší. Alešek Semelka. Tak, za 6 minut bude 13 hodin, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz.
4: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
5: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
6: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
5: Videa ze studia.
6: Fotky z našich akcí.
5: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
6: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
5: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu. Rádio Blaník. Počasí.
7: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni. Zítra pak čekejte ráno a večer jasno nebo skoro jasno. Přes den většinou polojasno, přechodně oblačno. Srážky by neměly být vůbec žádné. V odpoledních maximech naměříme 22 až 26.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
7: Na budoucí trase dálnice D55 mezi Napajedly a Babicemi probíhá pyrotechnický průzkum. Informace přidá mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
12: Odborníci tady prověří území o rozloze zhruba 80 hektarů, kde se kvůli bojům na konci druhé světové války mohou ještě pořád nacházet zbytky munice. Teprve po dokončení průzkumu bude možné zahájit skrývku ornice a současně zahájíme také povinný archeologický výzkum. Zároveň také běží i výběrové řízení na zhotovitele hlavních prací.
7: Stavební práce začnou příští rok na jaře. Šťastnou cestu!
13: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
14: Úřednice z Hradce Králové se stala obětí podvodníků. Z pražského staroužitnictví zmizel prsten za půl druhého milionu. Česká Třebová opraví plavecký bazén. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Zaměstnankyně správy nemovitostí v Hradci Králové nebyla napojená na podvodníky. Uvedla to policie, která odeslání 640 milionů podvodníkům vyšetřuje. Kriminalisté nyní pracují s verzí, že byla obětí sofistikovaného a předem připraveného podvodného jednání. Pachateli hrozí až 10letý trest odnětí svobody. Škoda je v Česku v tomto případě rekordní. Pražská policie vyřešila krádež prstenu s brilliantem za půl druhého milionu. 28letý muž ho ukradl zhruba v polovině července ze starožitnictví v ulici Na Hutích v Bubenči. Kriminalisté ho vypátrali během několika dnů a obvinili z krádeže. Soud ho následně poslal do vazby. Prsten se vrátil prodejci. Turistům dnes cestování usnadňují i moderní technologie. Na Berounsku, v Brdech a pod Brdsku pokračuje druhý ročník digitální návštěvnické karty, která nabízí slevy na výlety, ubytování, gastronomii i další zážitky. Pokračuje ředitelka destinační organizace Berounsko Hana Hajková.
15: Letošní novinkou je například vstup do koněpruských jeskyní se slevou 10% či sleva na půjčení šlapadel v autokempu Beroun a mnoho dalších. Nové slevy však stále průběžně přibývají.
14: A víc informací, včetně seznamů zapojených míst, je na webu navštěvnickákarta.cz. Česká Třebová připravuje modernizaci krytého plaveckého bazénu. Do konce letošního roku chce mít projektovou dokumentaci. Součástí přestavby má být výměna technologií, úprava provozu a taky vybudování wellness zóny. Náklady město předběžně odhaduje až na 250 milionů korun. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu i Valecká.
9: Malecká
6: na rádiu Blaník.
0: Tak ještě jednou, přátelé, krásný dobrý den. Po víkendu vás opět vítám a společně strávíme následující 3 hodiny odpoledního vysílání. No a za chviličku navštívíme Kudlanky. Pozvu vás na historicky první výstavu, tak jdeme na to a začínáme hezky česky.

0: Tak to byl Marek Ztracený na Blaníku. Já vám přeju pohodové odpoledne a my se teď podíváme do Chomutova. V tamním zooparku se totiž od soboty koná historicky první výstava kudlanek v Česku. No a podrobnosti nám teď poví zoolog Ondřej Vácha.
1: Máme kudlanky v podstatě z celého světa, zejména Afrika, jihovýchodní Asie, Jižní Amerika. Máme i českou kudlanku nábožnou a máme třeba i středomorské druhy. Ne všechny kudlanky, které se zde nachází, jsou dospělé, což znamená, že jim chybí ještě několik svleků, než jim narostou křídla a dosáhnou plné velikosti. Nicméně i ty nejmenší dospělé kudlanky zde můžou měřit něco kolem třeba 1,5 až 2 cm a ty největší dosahují velikosti určitě přes 15 cm.
0: No a já ještě dodám, že výstava se koná v prostorách bývalého hostince u Pratura, který je po částečné rekonstrukci a výstava potrvá 3 týdny. Tak zdravíme do Chomutova, teď už zase zpátky k písničkám a jsou tu Eláni.

0: Veni Domine na Blaníku. Tak přátelé, jestli jste se radovali, že je léto příjemné teď poslední dny, tak nás čeká zase horko. Vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů Celsia. Čekají nás také velmi teplé a velmi dusné noci. Dneska ještě na mnoha místech bude pršet, postupně se ale počasí začne výrazně měnit. Zeleň je ve městech čím dál důležitější i z toho důvodu, aby se města tolik nerozpalovala. My se za chviličku vydáme do Benešova, kde právě následují celosvětový trend zelenějšího města a předáme podrobnosti. Do té doby ale spousta písniček, mezi nimi třeba Lucie a Marie.
1: Milí Čeladňané i vy přespolní. Náš rodinný festival Ladná čeladná otevře se brány v areálu základní školy v pátek 31. července ve 14 hodin a v sobotu 1. srpna se o půlnoci rozloučíme. Kateřina Marie Tichá, Olympik, Kirchner, Langerová, Rufus Miller, Čadek, Nová stopa, I Love You Honey Bunny a spousta dalších interpretů a uskupení jsou ti, kteří vás budou po celé dva dny opravdu bavit. Tak nesejte doma a přijďte si společně užít muziku, zábavu a léto. Pavol Lukša, starosta.
2: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
3: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
4: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
5: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.

0: Wild a You Came na Blaníku. Máme 8 minut po půl druhé a my se teď podíváme na zmiňovaná zelenější města. To je celosvětový trend, který se snaží následovat i Benešov. Co proto dělá, to nám poví sám pan místostarosta Roman Tichovský.
1: V Benešově se snažíme, aby veřejný prostor byl každým rokem zase o něco příjemnější a hezčí. Zakládáme nové trvalokové záhony, naposledy například autobusovou nádraží. Pečujeme také o ty stávající na kruhových objezdech v centru města v ulici Pražská nebo před gymnáziem. Na zvelebování města spolupracujeme s odborníky, s technickými službami, s krajinářskou architektkou a studenty z střední zemědělské školy, kteří nám pomáhají záhony a městskou zeleň udržovat.
0: Tak palec nahoru a držíme pěsti s péčí o zeleň a ať se v Benešově dál daří. A teď už zase zpátky k písničkám. Za chvilku hezky česky, Lešek Semelka.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Toto je.
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumím.
8: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4 000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Ladíte Blaník, krásné odpoledne přeje i Valecká ze studia Rádia Blaník. Tohle byl Bon Jovi a za chviličku nás čekají další české písničky, protože my jsme Blaník, pohodové české rádio. Tak co si dáme, třeba Lenku Filipovou? Taky Janka Ledeckého a pěkná, pěkná, pěkná.
1: Noci jsou krátký a ty pěkná.
0: A budou to i Činasky a písnička První signální.
2: Na první signální, jak jsem
0: v... Za 6 minut bude 14 hodin, tak zůstaňte naladěni, za chvilku jsme zpátky.
3: Rádio Blaník.
4: Nejlepší čas na Shakespeara je právě teď. Tento týden hrajeme dvě absolutní klasiky. Otelo a Zkrocení zlé ženy. Letní shakespearovské slavnosti Ostrava.
5: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
6: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. zavařovacísklo.cz.
7: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
8: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
9: Ostrava, Vítkovice a Opava.
10: Rádio Blaník, počasí.
11: Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zítra ráno a večer většinou jasno nebo skoro jasno. Přes den pak čekejte polojasno, přechodně i oblačno, ale srážky by neměly být vůbec žádné. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 22 až 26 stupňů a na horách naměříme kolem 20.
10: Rádio Blaník.
12: Nejvíc pohody
10: a nejvíc českých písniček.
12: Za každého počasí.
10: Blaník za volantem.
11: V Ostravě v Mariánsko-Horské ulici u křižovatky s ulicí 28. října stojí porouchané auto. Na místě počítejte s kratším zdržením, protože blokuje jeden jízdní pruh. V Ostravě Svinově v Bílovecké ulici mezi křižovatkami s ulicemi Navrátilova a Leopolda Kříže probíhají práce na vozovce a projíždět kyvadlově. Je to budete do konce srpna. Zpozorněte na příjezdu do Přerova ve směru od Libníka nad Bečvou. Jsou tu silničáři a budou tu ještě nejméně hodinu. Šťastnou cestu bez nehod, jsou tu zprávy.
13: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
10: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
14: Češi by se měli vyvarovat cest do části Francie. U Náchoda už vzniká tunel v Dolní Radechové. Pražská koalice řeší policejní zásah.
12: Rádio Blaník.
14: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. České ministerstvo zahraničí varovalo před cestami do oblastí požárů ve Francii. Týká se to hlavně departementu Gironde. Čechy, kteří se v oblasti nacházejí, vyzvalo k odjezdu. Výzvu úřad českým občanům zaslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Pro Francii je v něm aktuálně zaregistrovaných 317 Čechů. Obchvat Náchoda postupuje podle plánu. Dělníci aktuálně betonují tunel v Dolní Radechové. Prochází územím se zvlášť tuhými horninami a technicky nejsložitější částí projektu za víc než 3 miliardy 148 milionů. Stavba obchvatu sebou nese taky vyšší prašnost. A k tomu víc řekla mluvčí Eurovia Iveta Štočková.
15: Do konce roku bychom ty nejošklivější práce měli dokončit a potom už přijdou ty čistší a už bude vidět, jak ta stavba hezky roste a bude hotová.
14: Obchvat o délce 6,5 km vede po západním a severním okraji města. Tunel v Dolní Radechové měří 363 metry a betonáž už je skoro hotová. Pražská koalice bude řešit policejní zásah na magistrátu. Primátor Bohuslav Svoboda koaliční radu svolal po zásahu policie z minulého úterý. Kriminalisté při něm ve Škodově paláci zatkli dva pracovníky magistrátu. Jedním ze zatčených byl podle některých médií ředitel odboru pozemních komunikací a drah Aleš Krejča. Dopravu Berouně zkomplikuje budování světelné křižovatky. Vznikat bude na křížení ulic Kolárova a Jungmanova. Stavební práce si od středy vyžádají dopravní omezení do druhé poloviny srpna a řidiči by měli počítat se zúžením vozovky na jeden jízdní pruh se střídavým průjezdem a taky s úpravou přednosti v jízdě. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Iva.
16: Iva Lecká
17: na Rádiu Blaník.
0: Ano, pokračujeme dál, za chviličku mrkneme do hudebního kalendáře, dáme si dobrou zprávu a hlavně pro vás celou hodinu budeme hrát pohodové písničky. Tak ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, jsme rádi, že jste s námi a že vám můžeme dělat společnost. I tuhle hodinu startujeme hezky česky, je tu Lenka Filipová.

0: Jsem pěkná, pěkná, pěkná. A nikdo mi to nevymluví, protože mi to právě teď zaspíval Janek Ledecký. A vám taky, milé dámy. Za 10 minut, teda máme 10 minut po 14, tak za 10 minut bude 14.20, to dá rozum, že jo? No ale teď prolistujeme hudební kalendář, připravený Dan Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Krásný dobrý den, je tady další prázdninové pondělí a na Blaníku samozřejmě nemůže chybět přehled zajímavých hudebních výročí. Právě dnes je rovných 64 let zpěvákovi a hudebníkovi Jankovi Ledeckému. Tak milý Janku, už teď přejeme všechno jen to nejlepší. Zítra oslaví své 72. narozeniny zpěvák, hudebník a politik Michal Kocáb.
3: Cizí ženou v cizím pokoji, někdy jsem ve své kůži.
2: Zítří můžete spolu s námi zavzpomínat na zpěváka Petra Sepešiho. Bude to už neuvěřitelných 41 let, co náhle odešel do hudebního nebe. V sobotu si připomeneme už 45 let ode dne, kdy začal vysílat první televizní hudební kanál, americká MTV. Jen dodejme, že tahle písnička tehdy vysílání MTV odstartovala. Přátelé a kamarádi, pro dnešek je to vše. Přeji vám pohodový týden a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.

0: Ladíte Blaník, krásné odpoledne, zatímco většina z nás si užívá prázdniny, čeští včelaři prožívají nejnabitější týdny roku. Právě na přelomu července a srpna probíhá poslední hlavní medobraní sezóny a je to tedy nejlepší chvíle, kdy si zajistit čerstvý med přímo od včelaře. Dobrou zprávou je, že včelaření u nás vzkvétá, věnuje se mu 63 tisíc lidí a úly stojí i na střechách měst a stát letos dokonce zvýšil dotace o 15%. O budoucnost českého včelaření se bát nemusíme, po celé zemi funguje 133 včelařských kroužků, ve kterých se o včelách učí 1240 dětí ze základních a středních škol. Tak to je dobrá zpráva. Těmi dobrými zprávami nekončíme, za chvilku nám další přinese Kristýnka Ševčíková.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz. Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
1: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
2: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
3: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
4: Mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
5: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
4: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
6: Tisknulevně.cz.
7: Náplně hned.

0: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Pohodové české rádio.

0: Opět a Radeček a Eli, i tak to za to stojí na Blaníku. No a je čas na dnešní dobrou zprávu.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dnešní dobrou zprávou je tu Kristýnka Ševčíková. Já tě vítám, ahoj a povídej.
2: Ahoj i vy, dobré odpoledne všem. Jedna prestižní výstava světové úrovně se přestěhovala z galerie přímo do ulic, konkrétně do Šumperka. Jako jedno z mála měst v Česku nabízí lidem pod širým nebem výběr toho nejlepšího, co za více než 3 desetiletí přinesla soutěž Czech Press Photo. Co přesně expozice představuje, řekne mluvčí města Jana Kaněvová.
3: Výstava představuje 31 vítězných fotografií a fotografických sérií z let 1995 až 2025, které získaly nejvyšší ocenění soutěže Czech Press Photo. Každý snímek je nejen mimořádným fotografickým dílem, ale především autentickým svědectvím své doby.
2: Fotografie jsou vystavené přímo na hlavní třídě, takže si je můžete prohlédnout kdykoliv během dne zcela zdarma. Expozice zde zůstává až do poloviny září a poté se přesouvá do sadu 1. máje, kde bude k vidění až do 19. října.
0: Výborně, takže vyrazíme za kulturou. Moc děkujeme za dnešní dobrou zprávu a těšíme se zítra. Ahoj.
2: Taky děkuji, ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře.
7: Mňam.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Allegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.
16: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
17: Dnes z televizí Seznam opět můžete zavítat do země Apačů. Tam Očetrhend už nějaký čas pobývá a členové kmene v čele s Vinetuem a Nšoči ho mezi sebe přijali. Jak to ale vnímá on? To se dozvíme už dnes večer v epizodě Vinetů – Tajemství Stříbrného jezera, která na televizi Seznam začíná ve 20 hodin a 10 minut.
1: České rá.

0: Krásnější než růže a Pavel Roth na Blaníku a 15. hodina už se nám přiblížila, takže budeme pokračovat dál. Za chviličku počasí, doprava a další zprávy a potom Hanka Zagorová.
1: První vlád, první klásky, první drát.
0: Tuhle písničku zaspívá Hanka už v příští hodině. Dáme si i Karla Gotta. A přidám i Marcelu Holanovou. Hezky česky na Blaníku i po 15. hodině, tak pohodové pondělní odpoledne.
2: Rádio Blaník.
3: Nejlepší čas na Shakespeara je právě teď. Tento týden hrajeme dvě absolutní klasiky. Otelo a Zkrocení zlé ženy. Letní shakespearovské slavnosti Ostrava.
4: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
5: Máte doma solární elektrárnu?
6: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
7: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
6: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
7: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
6: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
7: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
6: v článku Energoporadna Rádia Blaník.
8: Rádio Blaník, počasí.
9: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zítra ráno a večer většinou jasno. Přes den pak čekejte přechodně polojasno až oblačno, ale srážky by neměly být vůbec žádné. Nejvyšší odpolední teploty zamíří mezi 22 až 26 stupňů a na horách naměříme kolem 20. Jdeme na silnice.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Blaník za volantem.
9: Na sjezdu z dálnice D1 na Hulín na 264. kilometru od Přerova stojí nepojízdný kamion, doporučujeme snížit rychlost. V Ostravě Svinově v Bílovecké Olece mezi křižovatkami Navrátilova a Leopolda Kříže probíhají práce na silnici a Kyvadlově tu budete jezdit do konce srpna. A pozor dejte na Frýdecko-Místecku v Jablunkově v ulici Velebnovského, tam je silnice zavřená kvůli pracem a ty potrvají do 7. srpna. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
14: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
8: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Vláda řešila změny u SPZ-ek. Na Česko-Lipsku chystají těžbu čediče. Tenistka Krejčíková se díky turnaji na štvanici polepšila. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vláda se chystá umožnit registraci aut bez návštěvy úřadů a víc ke změně u SPZ, tak řekl po jednání kabinetu premiéra Andreje Babiše v České televizi ministr průmyslu Karel Havlíček.
17: Kdo bude chtít, bude si moci svoji značku ponechat i při změně auta. Přitom současně budeme automatizovat další procesy, pokud stát tu konkrétní informaci už má, což myslím, že je také něco, po čem jsme dlouho volali, nemá důvod ji znovu požadovat po občanovi.
16: Vláda dnes také omezila případnou výstavbu větrných elektráren pomocí snížení původního rozsahu tzv. Akceleračních zón na 11%. Policie od rána kvůli výhrušce bombou v pohotovosti kontroluje 400 úřadů, obchodních center a dalších budov po celém Česku. Postupně kontaktovali provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu. Podle dosavadních informací hodnotí závažnost výhrušky jako nízkou. Na kopci Tlustec na Česko-Lipsku se zřejmě znovu začne těžit čedič. Těžařská společnost chce zahájit přípravné práce už příští rok. Musí ale získat povolení báňského úřadu. Hornina se tam dolovala naposledy před víc než 20 lety. Obyvatelé ale s obnovením těžby nesouhlasí. Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku. Poskočila o jedno místo a je na 25. pozici. Tereza Valentová, která na štvanici v sobotu také marně bojovala o postup do finále, zůstala na 64. příčce a je taky nadále devátou Češkou v pořadí WTA. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Iva.
8: Lecká.
15: Na rádiu Blaník.
0: Ano, pokračujeme dál. Odpoledne v plném proudu vyladíte Blaník, pohodové české rádio. No a protože jsme české rádio, hrajeme hlavně české písničky, tak si dáme Kabáty a Šamana. Pohodový poslech.

0: Tak tohle byl Mike Oldfield a máme 10 minut po 15. hodině. Je čas vyrazit na cestu a v tento čas s námi pravidelně na výlet vyráží Mirek Táborský. A celý tento týden, přátelé, budeme v jednom, řeknu, z nejhezčích zámků. Ploskovický zámek. Právě ten budeme v průběhu tohoto týdne navštěvovat. Tak začínáme.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Tento týden se, jako už několikrát, zaseknu na jednom místě, ale má to své důvody. Ploskovice, nedaleko Litoměřic, lákají k návštěvě svým barokním zámkem s ojedinělými vodními grotami, čili umělými jeskyněmi. Do historie šlechtického sídla se zapsala Anna Marie Františka Terezie, princezna Sasko-Lauenburská, falckraběnka z Neuburgu a díky svému manželovi také velkovévodkyně Toskánská. V letech 1720 až 1730 si nechala vystavět zámek jako přepichové letní bydlení. Anna Marie se totiž po ovdovění provdala za toskánského velkovévodu Gianna Gastone de Medici, posledního ze slavného a mocného rodu. Anna Marie i Gaston měli oba velkou zálibu v luxusu, ale pro šťastné manželství to nestačilo. Po odloučení od manžela přesídlila Anna Marie z domovských zákup do Ploskovic. Tady snad pobývala na dřívějším starém zámku a osobně dohlížela na stavbu nového. Přestože nebyl velký, vložila do něj mnoho peněz, které snad chtěla před manželem zatajit, proto všechny účty spálila. Z toho důvodu se nedochovaly žádné dokumenty o stavbě, dokonce není známé ani jméno architekta. Autorství se někdy připisuje Kilianu Ignáci Dinsenhoferovi, jindy historici lavírují mezi Václavem Špačkem a litoměřickým Octavianem Brodžem. Jisté je jen to, že nákladnou barokní výzdobu prováděli nejvýznamnější pražští umělci té doby. Malíř Václav Vavřinec Rainer byl autorem původních fresek v hlavním sále a štukatér Tommaso Soldati, původem z Lugána, vyzdobil groty. Oba byli ve své době velmi ceněnými umělci. Po smrti Anny Marie přecházelo panství z ruky do ruky. Opuštěný starý zámek chátral a musel být v roce 1816 zbořen. Ale Ploskovice čekaly lepší časy. Měly se stát sídlem posledního korunovaného českého krále. No a jeho jméno prozradím až příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Za 5 minut bude 15:30. My se teď podíváme do zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem, protože tady mají vzácný přírůstek. Je to mládě medojeda kapského, které se tu narodilo 26. června. Je to už 4. medojed, který se zdejší chovné stanici, chovné samici, narodil ve stanici. No, na celém světě žije v zoologických zahradách asi 60 medojedů a za posledních 12 měsíců se potomka dočkali pouze na východě Čech. Mládě je zatím s maminkou v zázemí, chovatelé neznají zatím ani jeho pohlaví. Jak je ale pro medojedy typické, mládě se vyvíjí velmi pomalu. Teďka vypadá spíš jako taková housenka s nohama. Všechno je ale prý podle chovatelů na dobré cestě a podle předpokladů začne opouštět zázemí za několik měsíců. Tak až to bude možné, určitě se na něj zajďte do zoo ve Dvoře Králové podívat. No a my pokračujeme dál.
1: Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
2: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
3: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
4: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
6: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
7: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
8: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.

0: věcí, které znáte.
1: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
0: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
1: Ráno od 5 do 6.
0: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
1: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

0: Dneska jsme už Jeleny hráli, ne tedy tuhle písničku, ale nějakou jinou. A v ten moment se tady rozezvučel ve studiu telefona, volala nějaká paní a říkala, já volám na tu písničku výherní, já slyším Jeleny. A kolega Pepa Černý říká, no jo, ale o tu písničku v rámci naší hry vůbec nejde.
1: Slunce dál svítí.
2: Na rádiu Blaník.
0: Nám totiž jde o písničku Slunce dál svítí, to je naše blanická písnička, kterou právě naspívalo spoustu českých umělců a my se vždycky ptáme, kdo je v té konkrétní části písničky. Takže jste trošku možná zmatený a říkáte si, jo, teď jsem ho slyšel a nebo jí slyšel a to je ono, ne, musí zaznít písnička Slunce dál svítí a to je ten signál volat do studia na 800 109 109. No a dívám se tady do tabulky výher a dívám se také do toho, jestli dneska už ta písnička zazněla a nezazněla. Ale pozor, my hrajeme o 5000 korun, pokud se vám podaří uhodnout, kdo v konkrétní ukázce, kterou vám některý z mých kolegů nebo já, pustíme. No a někomu se to naposledy nepovedlo, takže teď máme v naší pokladničce 10 000 korun, takže teď hrajeme o 10 000 korun, ale písnička stále nezazněla, tak musíte dál poslouchat, protože sluníčko, které dál svítí, se v našem vysílání někde ozve, někde se objeví a někdo z vás vyhraje a já vám to strašně moc přeju, hlavně si tu písničku pořádně nastudujte, ať víte, kdo v té písničce zpívá, aby vás potom ta případná ukázka hudební nezaskočila. Tak ještě jednou, samozřejmě pravidla, všecko najdete na našem webu radioblanik.cz, pokud jste to teď úplně nechytili a držím pěsti a písnička Slunce dál svítí někde v našem vysílání bude. Tak to zkuste.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: No a já se loučím, dneska už to ode mě bylo všechno a budu tady zase zítra a budu tady ve 13 hodin. Za chvilku už kolega Jirka Frélich. Tak zůstaňte s Blaníkem a hezký zbytek dne.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Třikrát týdně vyráží

0: přináší Krajánek Rádia Blaní.
1: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: České rádio.

0: Ace of Base na Blaníku, krásné odpoledne, přeji Jirka Frélich. Písnička od Ivy Lecké právě dozněla a těšte se po 16. pro vás mám Marii Rotrovou. Štěstí. Taky Čechomory Lenku Dusilovou. A ty musíš krásné proměny. Má, a Janka Ledeckého. Proklíná. Blaník hraje hezky česky celé léto. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: tu, my, Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
5: Stavebniny Janík.
4: S námi to zvládnete.
6: Rádio Blaník, počasí.
7: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni. Zítra ráno a večer budeme mít jasno, nebo skoro jasno. Přes den pak čekejte většinou polojasno, přechodně oblačno a srážky by neměly být žádné. V odpoledních maximech naměříme 22 až 26.
6: Kdy bude to správné počasí na výlet?
8: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
6: Blaník za volantem.
7: Na Zlínsku na výjezdu z Bohuslavic u Zlína směrem do Doubrav jsou popadané větve na vozovce, dejte velký pozor. Ve Starém městě u Uherského hradiště v Huštěnovské ulici srazilo osobní auto motorkáře. Nehoda je se zraněním, pod dozorem policie projedete jedním pruhem. V Ostravě Svinově v Bílovecké ulici mezi křižovatkami Navrátilova a Leopolda Kříže probíhají práce. Kivadlově to budete jezdit do konce srpna. Šťastnou cestu.
9: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
10: Vláda řešila pohřeb pro výtvarníka Knížáka. Ochranáři varují před speciálními pastmi. Kouř z evropských požárů se dostal až k nám. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vláda navrhla pro výtvarníka Milana Knížáka pohřeb se státními poctami. Po jednání vlády to řekl vicepremiér Karel Havlíček. Podmínkou bude ale souhlas rodiny. Pohřeb se státními poctami by podle Havlíčka mohl probíhat podobně jako v minulosti v případě herečky Vlasty Chramostové. Milan Knížák zemřel ve věku 86 let. Lepící pasti na stromech můžou zabíjet chráněné živočichy. Pražská zvířecí záchranka proto varuje před jejich používáním při ochraně dozrávajícího ovoce. A víc už za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
11: Chytají se do toho ptáci, veverky, netopíři, prostě všechna zvířata, která se nějakým způsobem pohybují na stromech, pak hynou velmi krutou smrtí. Dost často se nám stane, že nám pak lidé volají, že to netušili, že si vylepili kolem kmene meruňky lepící pásky, které si koupili v obchodě a teďka tam mají přilepenýho brhlíka.
10: Kromě toho, že lepící pasti můžou usmrtit živočichy, jejich používání v Česku zakázané. Česká obchodní inspekce zajistila na tržnici v Hatích na Znojemsku padělky za 1,40 milionů. Šlo hlavně o oblečení, obuv, kabelky a další výrobky s padělanými značkami. Inspektoři se od dubna do července vraceli na kontroly do tržnice opakovaně. Zabývali se nejen zbožím vystaveným k prodeji, ale také rozsáhlými skrýšemi. Kouř z požáru ve Španělsku a Francii se dostal až nad Česko. Podle Českého hydrometeorologického ústavu byl vidět na snímcích z Družice. Kouř byl podle naměřených údajů ve výšce od 3 do 4,5 kilometrů nad zemským povrchem. Obávat se zvýšené koncentrace zplodin při zemi, ale nemusíme. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Jirka.
12: Ano, krásné pondělí, za minutu 16. hodina.
6: Jirka Frélich
8: na Rádiu Blaník.
12: A myslím si, že moc dobře víte, že ve hře je 10 000 korun, pokud se dovoláte na konci písničky Slunce dál svítí, jako první dostanete, myslím si, jednoduchou ukázku a musíte uhodnout zpěváka a myslím si, že tedy ta výhra je kdesi ve vzduchu, ale chce to mít štěstí a možná takové štěstí, o jakém zpívá Marie Rotrová v písničce, kterou si teď pouštíme s úderem 16. hodiny. Hezký poslech Blaníku, krásné odpoledne a za chvíli i Čechomoři, Lenka Dusilová a Proměny. Hrajeme si hezky česky.

0: Radiem a písnička má Baker teď na Blaníku při pondělku odpoledne. Přejeme krásný poslech. No a teď se vrhneme dokonce na České dráhy. Železniční doprava prochází velkou modernizací. Jen letos investují České dráhy do vozového parku až 20 miliard korun. Podrobnosti dodá mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
1: V letošním roce budou dokončeny dodávky motorových jednotek Regiofox, lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km v hodině a už bylo dodáno také 36 vozů do ucelených 9 vozových jednotek Comfortjet. Letos tak bylo nebo ještě během prázdnin bude dodáno celkem 94 různých vozidel pro České dráhy. Obnova vozidel ale nekončí. Probíhá výroba a schvalování elektrobateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj, těch je 15. Zároveň s dodávkami nových vozidel rušíme starší lokomotivy a vagóny.
0: No a já k tomu ještě doplním, že objízdná trasa povede přes exit 39 Paceřice, ale to se týká něčeho úplně jiného. Co se týká Českých drah, tak dodám, že do roku 2020 pořídili dráhy přibližně 700 nových vozidel a průměrné stáří takového vlaku činí 31 let i přesto všechno. Tak držíme palce, aby se obnova dařila. Teď už ale písnička, která nese název Už se blíží čas sluhů a za chvíli i slovenská skupina Elan. Pěkný poslech, Blaníku.

0: Eva Max teď na Rádiu Blaník a za chvíli dnešní oslavenec Janek Ledecký. Ano, zpívá se skupinou Gentour, to byla jeho vůbec první kapela, ve které začínal. Janek Ledecký dnes slaví 64. narozeniny, mimochodem doktor Janek Ledecký. V občance má titul JUDr. A svého času na Blaníku řekl, že občas se to hodí.
1: Já ho nepoužívám samozřejmě, ale kde teda to jako používají, totiž doktoři si na to potrpí.
0: Ano.
1: Takže já vždycky, když jsem v čekárně u doktora nebo u zubaře, tak vyleze ta sestřička a říká, pane doktore, a dívá se mým směrem a já se otočím, jestli za mnou nějaký doktor nebo tak. Takže na to je to dobrý. A potom, když mě zastaví policajti.
0: Janek Ledecký za chvíli a písnička Proklínám. Hrajeme si hezky česky.
2: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. zavařovacísklo.cz

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
2: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
3: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
2: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
3: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
2: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
3: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
2: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
3: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
4: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Drahokamy.
1: Mira je a písnička Drahokamy při pondělku na Blaníku. Pondělí má být nejchladnějším dnem celého týdne, je to znát. Co nás čeká dál, to nám prozradí Vojtěch Umlauf z Českého hydrometeorologického ústavu a ten mi už řekl, že se bude dál prostě oteplovat zítra, pozítří ještě víc a popozítří ještě víc.
2: Ano, tak zbytek týdne, když už to shrnu, tak měl by být převážně slunečný, no a postupně se nám bude oteplovat, vrátí se tropické hodnoty, v úterý jen kolem 27 stupňů Celsia, v úzovkách jen, ale ve středu už kolem 30, no a od čtvrtka bude většinou kolem 35 nebo 36 stupňů a vyloučit nelze od pátku do neděle i dosažení teplot v těch nejteplejších oblastech až 39 stupňů Celsia.
1: No to jsou věci, ale víte, jak je to s Blaníkem. Tady slunce dál svítí.
3: Slunce dál nám svítí. 5 000 na ruku.
4: Špičkový manažer si to vydělá za jednou.

0: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
1: Na Blaníku za chvíli taky Iveta Bartošová, písnička Útoč láskou, nebo Pavel Žalman Lohonka. Kdyby tady byla taková panenka.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: To byla Iveta Bartošová a písnička Útoč láskou. My na vás zaútočíme po 17. dalšími českými písničkami, třeba skupinou Olympic a Dej mi víc své lásky. Taky od skupiny Poetika pustíme Půlnoc. A nebo Mandraže a motýly. Blaník hraje hezky česky celé léto. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Milí čeladňané, i vy přespolní. Náš rodinný festival Ladná čeladná otevře se brány v areálu základní školy v pátek 31. července ve 14 hodin a v sobotu 1. srpna se o půlnoci rozloučíme. Kateřina Marie Tichá, Olympik, Kirchner, Langerová, Rufus Miller, Čadek, Nová stopa, I love you, honey bunny a spousta dalších interpretů a uskupení jsou ti, kteří vás budou po celé dva dny opravdu bavit. Tak nesejte doma a přijďte si společně užít muziku, zábavu a léto. Pavol Lukša, starosta.
4: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zítra ráno a večer jasno, nebo skoro jasno. Přes den čekejte pak většinou polojasno a přechodně i trochu oblačno. Srážky by ale neměly být vůbec žádné. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 22 až 26 stupňů, na horách naměříme kolem 20.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
5: Pozor, dejte na dálnici D1 na 250. kilometru směrem z Kroměříže na Vyškov, stojí tam odstavená dodávka. V Ostravě ve Veleslavínově ulici u křižovatky s Přívozkou bourala dvě osobní auta a zablokovala jeden jízdní pruh. Na Plzeňské poblíž zastávky MHD Ferona bourala dvě auta, i tady je blokovaný jeden jízdní pruh. A zpozorněte na D48 na 38. a 5. kilometru ve směru na Frýdek Místek, stojí tam také poruchy. Ruchané vozidlo.
10: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Výškovou budovu ve Zlíně už řeší její majitel. Paliativní péče bude mít novou strategii. Teniska Siňáková vynechá další turnaj. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Hasiči dnes ukončili zásah u výškové budovy ve Zlíně. Vyhořelý objekt proto předali jeho majiteli. Ten musí ohrožující části stavby odstranit do 6 týdnů, ostatní pak do 15. prosince. Objekt začal hořet 9. července a hasiči požár zlikvidovali po skoro dvou týdnech minulý týden ve středu. Paliativní péči čekají v Česku velké změny. Přichází totiž nová strategie, která má celý systém tohoto oboru zlepšit. Co vše zahrnuje, vysvětluje mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
13: Strategie počítá s rozvojem specializované i obecné paliativní péče, lepší koordinací zdravotních a sociálních služeb, podporou domácí a komunitní péče, systematickou podporou rodin a neformálních pečujících i dalším vzděláváním zdravotnických pracovníků.
12: Demografický vývoj ukazuje, že paliativní péče bude v příštích letech potřebná pro čím dál větší počet lidí. Z bytového domu v Ivančicích na Brněnsku dnes šlehaly plameny. Hořila dvorní přístavba s pobočkou České pošty. Z budovy muselo před plameny utéct několik desítek lidí. Několik jich museli hasiči zachraňovat. Dvě desítky lidí také skončily v péči záchranářů kvůli nadýchání kouřem. Deblová světová jednička Kateřina Siniaková vynechá po Praze i turnaj ve Washingtonu. Kvůli problému s kolenem si dopře delší pauzu a na tenisové kurty by se měla vrátit až za týden v Torontu a po boku jiné spoluhráčky. Siniaková může jako první už po šesté zakončit sezónu jako světová deblová jednička. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Jirka.
0: Já přeji krásné odpoledne, hezké pondělí.
1: Jirka Frerich
11: na Rádiu Blaník.
0: Pokud se chystáte o víkendu po dálnici z Prahy na Liberec nebo naopak, počítejte s dopravními komplikacemi, podrobnosti pro vás budeme mít za pár minut. A teď už Marek Ztracený a písnička Moje milá.

0: Superstar 2009 a písnička Příběh nekončí. Náš dopravní příběh taky nekončí, čeká nás dopravní omezení. Dojde k němu v noci z pátku na sobotu na silnici z Liberce na Prahu u Hodkovic nad Mohelkou. Je to ta hlavní trasa na D10. Stavbaři tam budou osazovat nosníky nového mostu. Podrobnosti nám prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Klíčovou částí stavby bude osazení 24 nosníků, které vytvoří nosnou konstrukci nového mostu. Jejich celková hmotnost přesahuje 470 tun. Pro jejich osazení bude využit mobilní jeřáb o nosnosti 200 tun. Zahájení osazování nosníků si vyžádá noční uzavírku silnice první třídy číslo 35 ve směru z Turnova na Liberec.
0: No a já jenom doplním, že objízdná trasa povede přes exit 39 Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice nad Mohelkou. Silničářům držíme palce, ať to za tu noc stihnou. A teď už jsou tady Mandraže a písnička Motýly. No a zítra po 16. hodině dorazí Honza Riedl, tak se ho na to taky můžeme zeptat.

0: pesnička Vrať se mi zpátky, za chvíli Poetika. Je skoro půlnoc, se píše tady v písničce Poetiky a dokonce zpívají moc hezky, ale půlnoc není, za 8 minut teprve půl šesté, utíká nám pondělí. Každopádně, až se dostaneme k víkendu, tak zase někomu z vás povezeme 7,5kilovou šunku na kosti. A teď záleží na tom, komu, jak můžete pomoci tomu, abyste zrovna vy dostali od Blaníku zdarma 7,5kilovou šunku na kosti, o tom více za chvíli, ale hlavně hezky česky.
1: Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
4: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou natisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
3: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
5: Tisknulevně.cz.
6: Náplně hned.

0: Sofia. Alvaro Soler a písnička Sofia, letní hit na Blaníku. Já si myslím, že letním hitem je taková 7,5kilová šunka od Leka, kterou vám Blaník veze zase v sobotu. Ano, v sobotu vyrazil náš krajánek i tuto, co byla minulý týden, a přivezl 7,5kilovou šunku od Leka panu Jaroslavovi z Plzně. No, byla to paráda.
1: Vynikající, jsem rád, spokojený, že jsem vyhrál.
2: A už jste někdy něco vyhrál?
1: Ne.
2: Nikdy, takže od Blaníku je to premiéra.
1: Premiéra od Blaníku, ano.
0: A vezli se opět dvě šunky na kosti, taky vyhrál Jirka z Rokycan.
3: Netrvalo to ani týden, co jsem se zaregistroval, a vy jste tady se šunkou.
0: No, úžasné. Zaregistrovat se můžete taky do klubu posluchačů Rádia Blaník na našem webu radioblaník.cz. Tam se přihlásíte zároveň do naší soutěže o tu skvělou 7,5kilovou šunku na kosti od Leka. A důležité je napsat nám, kde trávíte léto s Blaníkem, kde nás posloucháte. Blanický krajánek si zase v sobotu vybere někoho z vás, vyrazí na místo, a když tam uslyší Rádio Blaník, tak šunku dostáváte. Chce to mít štěstí, zaujmout našeho blanického krajánka, anebo je to prostě o náhodě, ale každopádně poslouchat Rádio Blaník se vyplatí. 7,5kilová šunka zase v sobotu pro dva z vás.
4: Rádio Blaník.
0: A pro každého za chvíli taky Olympik a Dej mi víc své lásky, nebo Radek Tomášek, Helena Maršálková a Džínová láska.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Už tam budem?
13: Nech toho!
12: Každý už tam bude?
13: Přestaň! Štíru mě vedro!
14: Pohodová cesta? To chce kuře.
12: Mňam.
14: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
15: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
16: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
17: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
18: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
19: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
19: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
2: firmanazážitky.cz.

0: Krásná písnička, džínová láska, Radek Tomášek a Helena Maršálková. Doufám, že vás potěšila taková hezká česká. Za chvíli Standa Hložek a Petr Kotwald, Bílá královna, hned po zprávách.
1: Má Bílá královno, přestaň ti všem dávat mat, černou a bílou barvu znát.
0: Taky Petr spálený a trápím.
2: Trápím, je to snadčí.
0: A nebo David Koller, nic není nastálo. Rádio Blaník vám hraje hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník.
4: Nejlepší čas na Shakespeara je právě teď. Tento týden hrajeme dvě absolutní klasiky. Otelo a Zkrocení zlé ženy. Letní shakespearovské slavnosti Ostrava.
5: Sluníčkové léto.
6: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
5: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
6: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
5: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
6: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
5: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
7: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
8: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
9: Ostrava, Vítkovice a Opava.
10: Rádio Blaník, počasí.
11: Rádio Blaník.
12: Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni. Zítra ráno a večer čekejte jasno nebo skoro jasno. Přes den pak většinou polojasno, přechodně i trochu oblačno. Srážky by ale neměly být vůbec žádné. Naměříme 22 až 26.
10: Rádio Blaník.
13: Nejvíc pohody
10: a nejvíc českých písniček.
13: Za každého počasí.
10: Blaník za volantem.
12: Dvě nehody máme v Ostravě. Jedna se stala ve Veleslavínově ulici u křižovatky s Přívozkou, kde se srazila dvě osobní auta a zablokovala jeden jízdní pruh. A druhá je v Plzeňské ulici poblíž zastávky MHD Feruna. Zpozorněte na dálnici D1 na 343. kilometru směrem od Ostravy na Olomouc, kde silničáři opravují poškozená svodidla v levém jízdním pruhu. Práce potrvají do zítřejších 9 hodin večer. Tolik dopravní servis Moravy Slezska, přejeme hezký večer.
14: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
10: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
15: Vláda rozhodla o odměňování představitelů samospráv. Prezident Pavel jmenoval nové soudce. Do Francie a Španělska zamířila evropská pomoc.
16: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda schválila novelu zákona o obcích. Narovnat by měla pravidla odměňování představitelů samospráv při souběhu funkcí. Cílem schválené normy je dále vytvoření centrálního rejstříku dobrovolných svazků obcí nebo zlepšení evidence představitelů samospráv. Prezident Petr Pavel dnes jmenoval 15 nových soudců. Zároveň jmenoval také šéfku Ostravského krajského soudu. Stala se jí dosavadní místopředsedkyně této instituce Daniela Teterová, která začne 7letý mandát od 1. srpna. Minister Jeroným Tejc po svém nástupu do úřadu avizoval, že počet kandidátů sníží. Argumentoval tím, že soudy řeší méně věcí než dřív.
15: Nejvytíženější silniční tah v Ostravě zasáhne několikatýdenní dopravní omezení. Už tuto sobotu začnou silničáři opravovat téměř 6-kilometrový úsek Rudné ulice. Jak budou práce probíhat, ví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
17: Rekonstrukci provedeme ve dvou etapách, vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní. Práce budou probíhat ve 2 až 3 směnném provozu. Celkem vyfrézujeme a položíme zhruba 47 tisíc tun materiálu.
15: Zakázka vyjde na zhruba 155 milionů korun. Evropská unie poslala Francii a Španělsku 17 letadel, včetně vrtulníků, proti požárům. Podle Evropské komise je ve Francii nasazeno 7 letounů a 4 vrtulníky z Česka, Chorvatska, Německa, Portugalska, také ze Slovenska, Švédska a Turecka. Pomoc zamířila i do Španělska, kde také bojují s plameny. Navíc do těchto částí přichází další vlna veder. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude opět Jirka.
0: A 18. hodina je tady právě v těchto vteřinách.
10: Jirka Frélich
6: na Rádiu Blaník.
0: A právě teď 18. odbyla a na Blaníku si hrajeme hezky česky. Tady je Bílá královna, tedy Standa Hložek a Petr Kotwald a jejich písnička, která když se zaposloucháte, tak je o létě. No a za chvíli taky Petr Spálený a Trápím se, trápím. Tak já věřím, že se ničím netrápíte a my vám hrajeme dál. Hezky česky, krásné pondělí.

0: Petr Spálený a písnička Trápím se, trápím. Já doufám, že se ničím netrápíte, že si užíváte Rádio Blaník minimálně tak, jako si užívají v Uherském Hradišti. Tam se totiž koná 52. ročník letní filmové školy. No a co se týká udílení cen Asociace českých filmových klubů, tu výroční obdržel Jiří Lábus, který promluvil také o tom, že nikdy o jiné profesi vlastně neuvažoval.
1: Já jsem si opravdu celý život v podstatě šel za tím snem být herec a ty ostatní věci měl jsem moc nezajímat. Mě nevadilo, že mám 4 z matiky a když matce to velmi chudince vadilo. Já měl takový zvláštní svět už jako dítě. Jo. Mě bylo třeba 12 a já jsem hrozně rád čet a já jsem třeba už v té době čet povídky Vančury. Jo. A mám chalupu ve Volyni u Strakonic. A já jsem si představoval v těch 12-13 letech, že jsem filmový režisér a že chodím a že hledám lokace. Ty povídky jsem si obsadil opravdu normálníma hercema.
0: Gratulujeme velmi panu Lábusovi k ocenění a ještě doplním, že letní filmová škola se v Uherském Hradišti koná až do čtvrtka. No a my teď míříme zpátky k písničkám. Tady už je slovenská skupina Tým a nemám čo ztratit. Rádio Blaník.

0: není nastálo, jak zpívá David Koller. Je to pravda, ani naše desetitisícová výhra tady není nastálo. Čeká na někoho z vás, jakmile zazní písnička Slunce dál svítí, je potřeba být na konci písničky jako první na našem telefonu 800 109 109. Tak buďte někde kolem Rádia Blaník, protože si zahrajeme písničku někde kolem.
1: Jestli si ještě někde kolem.
0: Je to skupina Jelen a my na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
4: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.

0: Marie Rotrová a písnička Doma, písnička z jednoho konkrétního českého populárního televizního seriálu z poslední doby, ale kdybychom trochu zapátrali v minulosti, tak se dostaneme na úplně jiný seriál. Svého času byl populární tento. A já věřím, že podle znělky už minimálně byste mohli být doma. Takzvaně mohli byste poznat, o jaký se jedná seriál. A pokud poznáváte, tak si rozhodně nenechte ujít Zítra tajemný rok už s Petrem Slívou a taky s Adélou Zahradničkovou, protože se společně vypravíme do toho jednoho konkrétního roku a v tom roce byla celá řada i krásných písniček. Budeme si hrát jen a jen písničky, které v tom roce vznikly, tak si nenechte ujít zítra po 9. náš tajemný rok.
1: Tajemný rok
2: na Rádiu Blaník.
0: A to je z dnešního podvečerního vysílání všechno. Po 19. hodině písničky na přání a můj skvělý kolega Mirek Téra, který se na vás těší, a spolu s ním i písničky, které jste vybrali. Ode mě ještě třeba Václav Neckář a Mademoiselle Giselle. Mějte krásné pondělí.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Třikrát týdně vyráží

0: Beránek, Rádia Vlaní.
1: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
0: České rá.

Američtí Ariem na podvečerním Blaníku dozněla písnička Losing My Religion. V té další hodině budeme hledat písničky, které jste si v uplynulých dnech objednali na našem webu. Nalezen už je třeba Josef Laufer s Bohem lásko, já jedu dál, chybět nebude ani Jarek Nohavica. Za sebou, nebo skupina Krištof.

0: Vždyť Blaník vám celé léto hraje hezky česky a na přání.
1: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
2: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
4: Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
5: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
4: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
5: Blaník na Facebooku a Instagramu.
4: Je nás tu hodně.
5: A díky vám nás tu bude ještě víc.
4: Děkujeme.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Dnešní noc má být většinou jasná, někde i oblačná, ale na severu a severovýchodě se mohou objevit i přehánky. Teploty klesnou ke 14 až k 10 stupňům Celsia. No a když se podíváme na zítřejší den, jaký ten má být, úterní obloha může být nejprve polojasná.
4: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
7: Na rádiu Blaník.
0: No a za 3 minuty bude 19 hodin. Na prahu pondělního večera si už určitě můžeme přiznat, že tento den rozhodně nebude patřit mezi ty nejparnější. A takže jestli jste si dnes zasportovali, mohlo to být celkem příjemné. Tady musím pozdravit našeho tenisového šampiona Jirku Frelicha. Jaké bylo počasí v tento den roku 1952, netuším, ale byl to den, kdy Emil Zátopek vyhrál v čase 2 hodiny 23 minut a 2 a 3 desetiny sekundy maraton a tím vybojoval i třetí zlatou medaili na olympijských hrách v Helsinkách. Další dnešní výročí budou spojená s hudebními dárky. Vítejte tedy mezi písničkami na přání, do kterých vstupujeme s singlem X a písničkou Na vodě.

0: Popravdě řečeno, vám, kteří teď posloucháte Blaník, třeba právě někde u vody, tak trochu závidím, ale závidím zdravě, tedy přeju, užívejte léto v plné parádě, v plné pohodě s letním Blaníkem a teď i písničkami na přání a my s tím prvním vzkazem v podstatě na té vodě tak trochu zůstáváme.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: Píšete nám z Litvínova našim přátelům Alence a Markovi Horákovým. Se narodil synáček Martínek, mnoho zdraví a spokojený život a gratulaci posílají všichni vodáci z party. Díky Alena, která vybírá Hanku Zagorovou a písničku Jako nemluvně.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio.

0: Lenka Zagorová, jako nemluvně na vaše přání na večerním Blaníku míříme do Nových Kopist. Tam posíláme mamince k narozeninám její nejoblíbenější písničku od Krištofu. Přeji jí všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a krásné narozeniny. Podepsána Tereska.
1: Hezky česky.
2: Jsme Radio Blaník.

0: Jeden z pondělních hudebních dárků na večerním Blaníku byl také od skupiny Kryštof. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Objednávejte minimálně 3 pracovní dny předem, jak jste slyšeli na našich internetových stránkách. No a objednejte někomu písničku, která ho zaručeně potěší, a věnujte mu část večerního blanického vysílání. Stejně tak jako teď jeden vzkaz, který dorazil z Plzně. Pro babičku Václavu k dnešním narozeninám přejeme ti všechno nejlepší a moc tě milujeme. Dcera Vendula, vnučky Kristýna, Tereza a pravnučka Šarlotka. My tady máme ale ještě jeden vzkaz. Milý Jakubku, moc ti sluší přezdívka pan profesor a přejeme ti, aby ses jednou svými schopnostmi a moudrostí přiblížil jejímu krásnému významu. I když jsi ještě malý kluk, už teď ukazuješ velkou zvídavost, šikovnost a chuť poznávat svět. S tatínkem se rád pouštíš do práce, mamince pomůžeš v kuchyni a s láskou se staráš o své malé sestřičky. I nadále dělej radost celé rodině. Tak to je vzkaz z Jablonného nad Orlicí od Marty. A k tomu všemu teď přichází na Blaník Tři čuníci s Jarkem Nohavicovou.
2: Rádio Blaník. Rádio.

0: Jarek Nohavica a tři čuníci tady na večerním Blaníku, který patří písničkám, které jste si v uplynulých dnech na našem webu objednali. Pojďme tedy na další. Nejprve Mikulov, posíláme písničku k narozeninám naší vnučce Haničce. Přejeme ti hodně štěstí, zdraví a mnoho úspěchů ve škole. Máme tě moc rádi, tvůj děda Olda, babička Zdenka a Hafan Willibald. Tak ti všichni posílají tu další písničku, která ale kromě Mikulova míří také na Pražskou Libuš, konkrétně pro partnera Jirku. Před 11 lety mi vstoupil do života, dal do pořádku bolavou duši a dnes máme 9letou holčičku Teresku. Prostě Jiříku, děkuji ti, zkazuje Martina, a dalo by se to říct krásně i slovy písničky od Ivety Bartošové. Dej mi ruku, a tak tady je
1: Radio Blaník.

0: Dle vašeho výběru tady na pondělním večerním Blaníku zpívala taky Iveta Bartošová písničku Dej mi ruku. My teď míříme za dalším hudebním dárkem tohoto večera. Milá Aničko, k tvému svátku ti přejeme hodně zdraví, radosti, školních úspěchů a spoustu krásných zážitků s tvými čtyřmi sourozenci. Ať tě životem provází dobro, moudrost, laskavost a štěstí na lidi, kteří budou stát vždy při tobě. Zůstaň i nadále sluníčkem, které svým úsměvem rozdává radost rodičům i celé rodině. Tak to je krásný vzkaz, který, jak se zdá, psala Marta a vybírá Shakiru.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Vaše pohodové rádio.
3: Rádio Blaník.

Shakira tady na pondělním večerním Blaníku na vaše přání. My teď navštívíme Luby u Chebu. Ano, krásný, typický moderátorský přeřek. Pojďme na vzkaz, který k nám dorazil. Prosím, můžete zahrát

0: Jimu Zabuskovi k jeho kulatým narozeninám. Pochopitelně můžeme a mile rádi, tak tedy Jiří, už ti není 18 let, i když se cítíš stále jak puberťák. Tak vše nej do dalších let přeje, podepsána je rodina a zpívat bude Josef Laufer.
1: Sluníčkové léto
2: na Blaníku.

0: Monika kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Na vaše přání na pondělním večerním Blaníku také vzpomínka na Josefa Laufra s písničkou S Bohem láskou, já jedu dál. Každý večer v našem vysílání patří vám, jmenovitě tedy vám, kteří nám necháte svůj vzkaz na našich webových stránkách radioblaník.cz o tom minimálně 3 pracovní dny předem, aby bylo zaručeno, že se váš vzkaz a vaše písnička určitě a bezpečně ve vysílání večerního Blaníku následně objeví. Tak tedy písničky na přání jsou takovou naší tradicí a kdyby se snad stalo, že by přišlo víc písniček nebo víc objednávek, než co se do 120 minut může vejít, a tak písničky na přání tento váš stále velmi oblíbený pořad, a za to děkujeme, prostě prodloužíme. No a v těch dalších minutách vás čeká jedna písnička, která se tady na Blaníku nehraje zas tak často a proto je, řekl bych, o to vzácnější. To jsou Komunál a písnička Dva přístavy. Jak slyšíte, na vaše přání vám večerní Blaník hraje hezky česky, tak hezké léto.

Plastik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz. Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Na
1: rádiu Blaník.
2: Tak ještě jednou hezký večer s Blaníkem krátce před 7:30. Pojďme do Dolního Bukovska, odkud nám píšete a my vás zdravíme. Všechno nejlepší Jiříku k tvým 8. narozeninám, ať se ti daří ve škole a dnešek si užij. Přeje sestřenice Leonka, teta Helča, bratranec Tobík a strejda Tomáš. No a tady máme Golden Huntrix.
0: České rádio.

0: písnička, která je důkazem, že i ty slavné zahraniční písničky mají blanici v lásce. No a my pojďme za dalším hudebním dárkem pondělního večera, který nás teď čeká. Míříme do Dlouhé Vsi. Lásko moje, vše nejlepší k narozeninám přeji ti, aby nám manželství klapalo, jak klape. Miluji tě a 55 není moc. Děkuji za vše, co pro mě děláš. Jsi úžasný manžel a posílám ti Komunál 2 přístavy.
1: Písničky na přání. Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání.

0: Tak to byla skupina Komunál a dva přístavy na pondělním večerním Blaníku mezi písničkami na přání, kde teď zamíříme do Frenštátu pod Radhoštěm. Posílám písničku mému vnukovi Vlastíkovi, přeji ti hodně štěstí k zítřejšímu fotbalovému utkání. Budu na tebe myslet a držet palce, to ti z celého srdce přeje tvá babička Ála a vybírá písničku od Jiřího Korna a Heleny Vondráčkové Jakoby nic.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

0: Písnička Jakoby nic od Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna na Blaníku. Pojďme na další písničku na přání, která už je přichystána, protože byla včas objednána na našem webu. Nejprve míříme do Bukovan u Benešova. Zahrajte prosím Janě Drábkové k 35. narozeninám. Jani, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně lásky, ale především zdraví a spoustu úspěchů. Jsem ráda, že jsem tě poznala, jsi úžasná. To vše ti přejí Dana a Franta Pejšovi. Ale ještě je tady vzkaz z Vinařic. Písnička je pro Milana Hlaváče z Vinařic. Dnes narozeniny máš a já ti ze srdce přeji po 47. vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Žij naplno každý den, buď stále takový, jaký jsi. Takového tě máme rádi. Žádnou srandu nikdy neskazíš. Pomáháš vždy všem a se vším. Máš prostě srdce na správném místě, jen občas koukni do občanky a lehce zvolni a užívej volné chvíle s rodinou. To ti ze srdce přeje mamka, Lucinka a Radeček s rodinou. Narozeninová, dejte další písnička. Zpívá tedy Jarek Šimek.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio.

hodně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička

0: Jarek Šimek na vaše přání tady na Blaníku a další hudební dárek, tentokrát k narozeninám, jak jinak. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: A těch důvodů, proč někomu na večerním Blaníku nechat zahrát písničku, je celá dlouhá řada. Kromě narozenin jsou to třeba svátky. No a kdo slaví svátek tento týden, tak třeba ve čtvrtek to bude Bořivoj, v pátek potom Ignác, na to už navazuje sobota 1. srpna, Oskar, a Gustav bude mít svátek v neděli. Tak pokud někoho těchto jmen neznáte, určitě nám napište a my jim milé rádi zahrajeme jejich oblíbenou písničku, jenom nám musíte poradit, která to je. Těšíme se na vás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Krásný pondělní večer. Pojďme na další vzkazy tohoto dne, tedy pondělního 27. červencového. Všechno nejlepší k narozeninám ti přeje Vojta, Michal, Vojta a Adam. Hodně zdraví a elánu, ať ti rostou kytičky. To je vzkaz, který dorazil z Tasovic a já jen a pevně doufám, že míří skutečně k uším posluchače, který teď je na příjmu. Pojďme ale ještě na jeden vzkaz, který je z Mirošovic u Prahy. Chtěla bych zahrát písničku pro svou milovanou babičku Vlastičku. Babičko, děkuji ti za všechnu lásku, péči a podporu, kterou mi celý život dáváš. Přeji ti hlavně hodně zdraví, štěstí a krásných chvil. Mám tě moc ráda, s láskou, podepsán Sima. No a písnička, tak o tu se postaral Karel Gott. Bum, bum, bum.
1: Pohodové české rádio.

0: dělovou ránu v podání mistra Karla Gotta se tady na večerním Blaníku zasloužili Vojtěch a Simona. No a my teď míříme do Orlové, odkud nám píšete. Jen tak pro radost, zahrajte super písničku od Celine Dion pro Lukyho. Tak tady je.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Také Celine Dion jste si objednali na večerním Blaníku, no ale my pojďme na další vzkaz tohoto večera. Prosíme o zahrání písničky pro člena našeho sboru dobrovolných hasičů Tomáše Přibyla ze Zbelítova u Milevska k jeho 50. narozeninám, které slaví dnes. Tomík je členem sboru již téměř čtvrtstoletí a stále jeho aktivním členem. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně elánu do hospodaření na své minifarmě. Děkuji a vše nejpřejí hasiči ze Zbelítova. Ale ještě je tady vzkaz z Ostravy Michálkovic. Mé lásce Ivovi k našemu výročí sňatku chci nechat zahrát, ať nám to klape dalších 7 let, vzkazuje ženuška Zdenka. No a tady už jsou kabáti.
1: Už budem spolu navždycky.

0: Vaše přání tady na Blaníku, skupina Kabát a Houby magický v další hodině, třeba Hanka Zagorová.
1: Zásluhy náš svět akorát, proto měj rád a měj ráda.
0: Počkejte si taky na skupinu Bohnout. Nebo skupinu Oceán. Na čele má. Rejme vám hezky česky, dobrý večer.
2: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
4: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
5: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnešní noc má být většinou jasná, někde i oblačná, ale na severu a severovýchodě se mohou objevit i přeháněky. Teploty klesnou ke 14 až 10 stupňům Celsia. Úterní obloha může být nejprve polojasná, během dne někde i oblačná, ale k večeru se bude vyjasňovat. Zítřejší teploty mohou atakovat i 30, ale na severu a severozápadě se dostanou jen ke 23 stupňům Celsia. Rekordní teploty z pražského Klementina jsou pro 28. červenec následující. V roce 2013 byl tento den nejteplejší, 37,6 stupně Celsia, nejchladněji bylo o roku 1832, tedy 9 stupňů a 8 desetin navrch.
5: U nás na Blaníku vám přinášíme pohodu a písničky v jakémkoliv počasí.
0: Krátce po 20. hodině.
5: Mirek Téra
2: na rádiu Blaník.
0: Tímto vás vítám v další části pondělních písniček na vaše písemná přání s datem 27. července, kam nás zavedou ty další vzkazy, ty další hudební dárky, to se dozvíme už za malou chvíli. Na úvod v té další hodině už jsou přichystání Oceán, je tady Ráchel.

0: Spomínka na Petra Muka, písnice Ráchel a skupiny Oceán.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: Pojďme do Lišova, odkud k nám také na Blaník dosedl jeden z vašich vzkazů. Milý Filipe, přeji ti příjemné narozeniny plné klidu, dobré nálady a pohodového tempa. A aby měl den správný tón, nechám ti zahrát písničku Už mi lásko, není 20 let. Lehké hudební připomenutí, že zralost má svoje kouzlo. Vše nejlepší ti přeje Kačka a tvá rodina.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio.

0: Neodcházejte, určitě zůstaňte i v dalších minutách s Blaníkem, protože pokračují písničky na přání a není vyloučeno, že právě na vás si někdo vzpomněl. Pojďme na ten další vzkaz, který dorazil tentokrát z Mladé Vožice. Prosím o zahrání Vohnoutů pro 3 malé zlobivé kobylky. Lucinku, Nikolku a Žofinku, které si užívají prázdniny v obydlené zatáčce. Pozdravuje strejček s tetkou a kouše Brituška se Samíkem a Alfíčkem.
1: Koláč plný ovoce.
2: Limonáda plná bublinek.
3: I takové je léto s Blaníkem.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, troší se svět.

0: Svaz českých bohémů, tak to je velmi oblíbená, hezká česká písnička tady na Blaníku, jak je znát z písniček na přání, která pochopitelně ani při pondělní večer nesmí chybět.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: A čím dřív nám napíšete, tím pochopitelně lépe, ale doporučujeme takový ten minimální rozdíl 3 pracovních dní, to znamená maximálně 3 pracovní dny předtím, než má písnička na večerním Blaníku zaznít, ale my teď už pojďme do Blatnice, kam budeme posílat ten další hudební dárek. Prosím o zahrání písničky pro naši úžasnou babičku Íru, díky které byl náš každoroční týden na Blatnici jako vždy naprosto dokonalý. Babi, děkujeme, tvoji vnoučkové Máťa a Luky posílají Spiritual Quintet.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Ty pondělní písničky na přání tady na Blaníku jsou velmi žánrově pestré. Tentokrát jsme si poslechli Zelené pláně od Spiritual Quintet a před námi další hezká česká, která ještě neprozradím. Mohu prozradit, že míříme do Dolního Podluží. Tygříku, leni z Dolního Podluží, nemůžu na tebe nemyslet, stýská se mi tolik moc. Hezké sny, které si splníš, a dobrou noc. Jedna hvězda, která by pro tebe chtěla znovu zářit. No a zpívat teď bude Hanka Zagorová.

0: láskou je svět akorát. A kdybyste to nevěděli, tak s večerním blaníkem rozhodně taky, protože hrajeme podle toho, jak nám píšete. To znamená, jsou tady písničky na přání, kde teď zamíříme do zahraničních vod a sáhneme do archivu pro jednu tu desku, která k nám dorazila ze zahraničí a velmi úspěšnou. Zdravíme, sluníčkové rádio Blaník, píšete a máme jedno přání. Člen našeho sboru dobrovolných hasičů, pan Jiří Káca, slaví dnes 70. Do dalších let mu přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, dobré nálady a životního optimismu všichni hasiči ze Smrkovic u Písku. Tak to je ten první vzkaz, ale ještě bych tady měl jeden, tentokrát ze Žebráku. Milý fanoušku, přejeme ti tolik zdraví, kolik máš nápadů, tolik štěstí, kolik sníš knedlíků a tolik pohody, aby si se dnešní den užil naplno a neboj, svíčky letos radši počítat nebudeme. Vše nejlepší a užitou dovču přeje tvoje Kačenka s Elíkem. Ta písnička, ta legenda, která nás čeká, je od kapely Deep Purple.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Pestrý hudební večer na vaše přání na Blaníku pokračuje, za námi tedy Deep Purple krátce před 8:30 a před námi další písničky, které jste si v uplynulých dnech objednali na našich internetových stránkách, tedy na adrese radioblanik.cz pod kontakty, kde najdete elektronický formulář pro to, abyste mohli někomu objednat písničku na přání. Je to tedy takto snadné, nemusíte utrácet za nějaké obálky a takové ty podobné věci. Zkrátka a jednoduše, v klidu, v teple svého domova nebo v klidu své kanceláře a tak dále a tak dále. Objednáte na našich webových stránkách pro někoho písničku, jedním kliknutím ji odešlete sem k nám na Blaník a písnička na přání je tímto zařízena. Jenom maličkost, prosím, pište nám včas, minimálně 3 pracovní dny předem. No a když jsme u té pestrosti dnešního večera, tak za chviličku Zuzana Navarová.
1: Marie, hoď sem cihlu, má se vracet, tráratata, Marie, má se vracet, víš, že lehce.
0: Dál vám tedy na přání hrajeme hezky česky, hezký večer.
2: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
3: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
3: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
2: Sluníčkové léto
3: s Blaníkem a Centropolem.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janík. Stavebniny
5: Janík. Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
6: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
7: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
8: Na co?
7: Na naši fotovoltaiku.
8: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
7: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
8: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
7: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
8: A kdo se o to postará?
7: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
8: Tak to máme jasno.
9: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
2: Radio Blaník.
3: Písničky na přání.
0: Hezký a poklidný pondělní letní večer s Blaníkem a s písničkami na přání, které pokračují dalším hudebním dárkem. Nevím přesně pro koho je ta písnička tady určená, ale je tady vzkaz. Prosím o zahrání písničky pro tu nejlepší servírku ve vesmíru. Na její talent je i zeměkoule malá. No tak škoda, že neznáme její jméno, i když můžeme se domnívat, že se jmenuje Marie, stejně tak jako název písničky, která je přichystána. Jisté je, že jí posílá Jarka.

0: Zuzana Navrová a písnička Marie na večerním Blaníku na vaše přání. My pojďme udělat teď někomu obrovitánskou radost, zdá se oblíbenou písničkou. Konkrétně míříme do Vracova, chtěla bych nechat zahrát písničku od Dáši Zázvorkové. Věřím v brzké lepší příští pro kamarádku Tali. Má teď špatný období a chci, aby věděla, že všechno bude dobrý, že lepší příští přijdou a že spolu všechno zvládneme a mám jí ráda. Tak to je krásný vzkaz od kamarádky, zdá se Sáry, a písnička ta už je pochopitelně přechystána, tak ať potěší na duši.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně jakou i vy na

0: skrytá.
1: Dáša Zázvurková a Hana Holešová na vaše přání. Na večerním Blaníku, kde pojďme na další hudební skvost, který jste vybrali skrze webové stránky v uplynulých dnech. No a s tím zamíříme do Ptení, pokud dobře čtu. Vše nejlepší, Aničko, k narozeninám, ať si furt tak kamarádská a vtipná. A nezapomeň, jak se zdraví bonjour. A ještě, že... Režér La Television a ještě vše nejlepší k včerejšímu svátku, tak ano, s francouzštinou jste mě trochu dohnali, ale s písničkou rozhodně ne. Daft Punk a Pharrell Williams.
0: Jsme Rádio Blaník.
2: Vaše pohodové rádio.

0: Williams. Na večerním Blaníku, na vaše písemné objednání, tedy mezi písničkami na přání. Jak objednávat? Prozradím teď. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: A určitě najdete důvod, proč někomu ze svých blízkých nechat zahrát jeho oblíbenou písničku. Pište nám a určitě se na vás na večerním Blaníku dostane, i kdyby se tady sešlo obrovské množství vašich vzkazů. Ale teď pojďme na další, který dorazil a budeme vzpomínat, tak mírně změníme tu náladu, protože píšete nám z Karlových Varů, že chtěl bych zahrát písničku pro babičku, která před týdnem odešla do nebe. Celé rodině nám moc chybíš a stýská se nám po tobě, byla s náma v každé situaci podporou v téhle době. Taky mámě, že se statečně drží a snaží se starat o rodinu, i když to sama má těžké. Myslím, že tahle píseň mluví o všem. Pavel Calta a Eva Burešová, jako by byl náš poslední.

0: To byli Pavel Celta a Eva Burešová, jako by byl náš poslední. V této hezké české písničce se vzpomínkou, kterou jste objednali v uplynulých dnech na našem webu, tedy mezi písničkami na přání, které míří do svého pondělního finále, a to dalším vzkazem, kde je opět ukrytá v podstatě vzpomínka. Přál bych si poslat bývalému zpěváku a kamarádu Miroslavu Dudáčkovi jednu z jeho písní Rostál sníh tam nahoru do hudebního nebe. Mirek, který přestal vystupovat už před rokem 1989 a navždy nás opustil před 2 lety, určitě není zapomenutý a v jeho písničkách tu bude s námi ještě mnoho let. Vzpomíná Vašek z Moravy.
1: Rádio Blaník.

0: 6 minut před 21. hodinou na večerním Blaníku. Tady byla jedna taková holka z plakátu, no ale pochopitelně skupina Slza. No a tím končí pondělní zároveň 27. červencové písničky na přání. U těch dalších vás mile rádi přivítáme zase zítra, úderem 19. hodiny, kdy budeme hrát podle vás. Jenom připomínám, že přestože písničky na přání jsou tady každý večer, tak možná spíš právě proto je zapotřebí nám psát včas minimálně 3 pracovní dny předem na našich webových stránkách Radio Blaník. No a koho jsem pro vás přichystal, koho už mám připraveno do té další hodiny, tak určitě si počkejte třeba na Krištofy se Simou Martauzovou. Chybět dnes večer na Blaníku nebudou ani Brontosauři s Valčíčkem. A mám pro vás i pozvánku do Ameriky. Neboť dál vám na večerním Blaníku budeme hrát hezky česky.
1: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
2: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
3: Posloucháte Blaník. A vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
4: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
3: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv.
4: Na našem webu radioblaník.cz.
5: Radio Blaník, počasí. Radio Blaník.
0: Dnešní noc má být většinou jasná, někde i oblačná, ale na severu a severovýchodě se mohou objevit i přeháněky. Teploty klesnou ke 14 až k 10 stupňům Celsia. Úterní obloha může být nejprve polojasná, během dne někde i oblačná, ale k večeru se bude vyjasňovat. Zítřejší teploty mohou atakovat i 30, ale na severu a severozápadě se dostanou jen ke 23 stupňům Celsia. A zítřejší pranostika, ta nám trochu zamotá hlavu, říká totiž na svatého Pantole s kolombáčem na pole. Tak a hurá do slovníku.
4: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
0: 3 minuty zbývají do 9. večerní.
4: Mirek Téra
3: na Rádio Blaník.
0: Věřím, že si ten pondělní letní večer užíváme společně, tedy vy s námi a my zase s vámi. V té naší další společné hodině si dopřejeme třeba reprízu odpolední dobré zprávy, projdeme si kalendář a poslechneme si řadu příjemných písniček. A věřím, že nám společně bude opravdu dobře. Na úvod tu mám nachystanou Ameriku od Lucie, tak hezký

0: Kirchner s námi strávila několik večerních minut tady na Blaníku a další chvíle si zaslouží být věnovány, jestli dobře počítám, 8 jménům, která jsou pod 27. červencem uvedena v našem podrobném kalendáři. Nejpočetnějším jménem je tedy Věroslav, kterých u nás v Česku ale není zas tak moc. Přesně 628 a je to tedy jméno pochopitelně slovanského původu s významem slavný Vírou. Následují jména Bertold, Berthold, Gorast, Aurelio a Aurelius, přičemž i to poslední uvedené jméno je u nás zastoupeno, byť jedním jediným nositelem, ale je. Vám všem tedy blahopřejeme krásný sváteční večer a pro úplnost krásný narozeninový večer těm z vás, kteří se 27. července narodili, jako třeba Janek Ledecký. Kterému je 64, tak všechno jen to nejlepší. A když obrátíme list, abychom zjistili, kdo všechno má svátek zítra, nacházíme pod 28. červencem jména Viktor, Alina, Innocence. To jsou tedy zítřejší oslavenci a když už se díváme dopředu, zaměříme se i na ty nejbližší minuty, kde si dáme jednu z písniček k táboráku, Brontosaury a Valčíček. Tak příjemný večer.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník.

0: Vanda Božek vám zpíval z pondělního večerního Blaníku. Taková je láska má. Dnešní odpolední dobrá zpráva nás zavedla do ulic Šumperka, kam se přesunula jedna prestižní výstava. Tak to vám za chvíli s Kristýnou Ševčíkovou milerád připomenu. A než se tak stane, poslechneme si třeba Xyndla X. Abyste se s Blaníkem cítili dobře, hrajeme vám celé léto hezky česky.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
2: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
3: Vaše pohodové rádio.
4: Rádio.

0: zpět.
1: Jsme Rádio Blaník.
0: Vaše pohodové rádio.
1: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: S Tomášem Klusem jsme teď na Blaníku byli ve smíru. To s kolegyní Kristýnou Ševčíkovou budeme možná přímo v úžasu.
2: Jsme Blaník
3: a máme pro vás další dobrou zprávu.
1: A to v repríze odpolední dobré zprávy. Tak vítej a kam nás tedy, Kristý, zavedeš?
4: Jedna prestižní výstava světové úrovně se přestěhovala z galerie přímo do ulic, konkrétně do Šumperka. Jako jedno z mála měst v Česku nabízí lidem pod širým nebem výběr toho nejlepšího, co za více než 3 desetiletí přinesla soutěž Czech Press Photo. Co přesně expozice představuje, řekne mluvčí města Jana Kaněvová.
5: Výstava představuje 31 vítězných fotografií a fotografických sérií z let 1995 až 2025, které získaly nejvyšší ocenění soutěže Czech Press Photo. Každý snímek je nejen mimořádným fotografickým dílem, ale především autentickým svědectvím své doby.
4: Fotografie jsou vystavené přímo na hlavní třídě, takže si je můžete prohlédnout kdykoliv během dne zcela zdarma. Expozice zde zůstává až do poloviny září a poté se přesouvá do sadů 1. máje, kde bude k vidění až do 19. října.
1: Kristýno, děkujeme, hezký zbytek večera a budeme se těšit opět zítra odpoledne po 14:30 na tvou další dobrou zprávu.
4: Ahoj.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
1: S 22. hodinou se na Blaníku chystají jako tradičně písničky z lásky. Před celou si ale ještě připomeneme, jak to bude s počasím na noc a zítřek a poslouchat budeme třeba Opus. Přeji tedy poklidný večer.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Poklidný letní večer vám přeje celá Blanická parta. A co pro vás máme do další hodiny? Rádio Blaník. To si nenechte ujít, protože vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Dnešní noc má být většinou jasná, někde i oblačná, ale na severu a severozápadě se mohou objevit i přeháňky. Teploty klesnou ke 14 až 10 stupňům Celsia. Úterní obloha může být nejprve polojasná, během dne někde i oblačná, ale k večeru se bude vyjasňovat. Zítřejší teploty mohou atakovat i 30, ale na severu a severozápadě se dostanou jen ke 23 stupňům Celsia. A co se slunce týká, tak třeba v Ústí nad Labem zítra vychází v 5 hodin a 25 minut, zapadá pak ve 20 hodin a 55 minut. Tak tedy nad obzorem bude 15 hodin a 30 minut.
1: Jak bude a co si vzít na sebe? Na Rádiu Blaník vám to řekneme každou hodinu.
0: Hezký letní večer vám všem, v dalších chvílích se položíme do romantiky písniček z lásky a spolu se uslyšíme opět po půlnoci, tak se na vás budu těšit. Poklidný večer s Rádiem Blaník vám tedy přeje Mirek Téra a za malou chvilku bude 22 hodin. Rádio Blaník.
2: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janík. Stavebniny
5: Janík. Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Stavebniny Janík.
1: Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
0: Stavebniny Janík.
1: S námi to zvládnete.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
3: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
4: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
5: Ostrava, Vítkovice a Opava.
6: Ještě tady, Broučku, vidíš?
7: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
8: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
9: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
10: A kde všude nás naladíte?
9: I to najdete na stránkách radiovlaník.cz.

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, místy až oblačno, na severu a severovýchodě také prší. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Úterní obloha bude ráno polojasná až jasná, během dne přechodně až oblačná, k večeru se většinou vyjasní. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 19. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno, místy až oblačno, na severu a severovýchodě také prší. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Úterní obloha bude ráno polojasná až jasná, během dne přechodně až oblačná, k večeru se většinou vyjasní. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 19. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
3: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
4: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
5: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rádio Blaník.
6: Hezky česky.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

Poklidnou letní noc vám v tuto chvíli za celý Blaník přeje Mirek Téra. Máme úterý 28. července a tak můžeme poblahopřát ke 72. narozeninám muzikantovi, zpěvákovi, ale i někdejšímu politikovi Michaelu Kocábovi, který se tedy narodil v roce 1954. Dalším dnešním oslavencem je pak i každý z 11 370 Viktorů, jejichž jméno je latinského původu a označuje vítěze. V naší zemi se také můžeme setkat se 164 Alinami, což je jméno s germánskými kořeny, které označuje ženu vznešených způsobů, a 38krát je u nás zastoupeno jméno Innocence. Všem vám tedy srdečně

srdečně blahopřejeme. A co říká lidové rčení k tomuto dni? Na svatého Pantole s kolombáčem na pole. A v hanáckém slovníčku jsem zjistil, že kolombáč je houpavá kolébka upravená z loktuše, tedy textilie na trávu. Pokud se tedy chystáte dnes, řekněme, do terénu, buďte na sebe opatrní, slunce má pálit podstatně víc, než tomu bylo včera. Nás teď ale o vlahé noci čeká další hezká česká písnička. Tak dobrý poslech.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno, místy až oblačno, na severu a severovýchodě také prší. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Úterní obloha bude ráno polojasná až jasná, během dne přechodně až oblačná, k večeru se většinou vyjasní. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 19. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
0: Živé vysílání.
2: Speciální webová rádia.
0: Rozhovory s moderátory.
2: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
0: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
2: Tak ať se vám hezky sleduje,
0: čte
2: i

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je úterý 28. července, dnes má svátek Viktor a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V Zoodvor Králové probíhají africké dny, nabídnou africké tržiště, vystoupení hudebníků a tanečníků, africkou gastronomii, akce potrvá do 2. srpna. Na zámku v Pardubicích začíná 11. ročník divadelního festivalu Bernstein Love. Komplexní polní výcvik v rámci dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky se koná v Počtátě na Přerovsku. Akci hostí srubový tábor Počtát a vojenský újezd Libavá. Zámek Kratochvíle v jižních Čechách pořádá speciální hravé prohlídky pro děti, a to s kostýmovaným průvodcem. Prohlídky se konají v 9 hodin dopoledne a potom hodinu popoledni a ve 4 a v 5 hodin odpoledne. A nakonec zavítáme do děčínské zoo. Lesní amfiteátr hostí sokolníky. Na návštěvníky se těší od 12 do 17 hodin. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

podhadí skálou bývaly dříve svatojánské proudy. Na hřebenech vln tančily hvězdy a jejich zpěv

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, místy až oblačno, na severu a severovýchodě také prší. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Úterní obloha bude ráno polojasná až jasná, během dne přechodně až oblačná, k večeru se většinou vyjasní. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 19. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
0: Ve vlaku či autobusu,
2: v čekárně u lékaře,
0: anebo na procházce v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
0: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
2: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.